0: Good morning, all dear sisters, brothers.
1: Dobré ráno, všechny drahé sestry a drazí bratři.
0: All bhaktas throughout the world.
1: Všichni bhaktové po celém světě.
0: All practitioners of the yoga and daily life and all others yoga.
1: Všichni cvičenci.
0: Practitioners.
1: Jogi v denním životě a všichni ostatní cvičenci z ostatních jog.
0: Every yoga teachers.
1: Všichni jogoví cvičitelé.
0: And many gurus, great saints.
1: A mnozí guruové, velcí svědci.
0: They are very, very divine, and they are awakened up now. All other great saints, all yogis, and we are very happy about that, that we have to come forward.
1: A všichni božtí svědci, kteří jsou teď probuzení, všichni jogíni, a jsme velice šťastní, že můžeme
0: and
1: tady pokračovat dál.
0: And so around the whole world, the great spiritual people, they have feelings to do something now in this new year.
1: A tak po celém světě velcí duchovní lidé mají tu touhu teď něco udělat dobrého.
0: This year was very good, but for certain things not good.
1: Tento rok byl velice dobrý, ale kvůli některým věcem ne za stolik.
0: And this is that why in this year is chosen for us.
1: A to je proč v tomto roce.
0: Without country, without religions, without all path of wherever we are.
1: Bez země, bez náboženství, bez toho, kde jsme.

0: why this corona chose only humans?
1: Proč si tato nemoc korona vybrala pouze lidi?
0: Other creatures are also the creatures.
1: Ostatní stvoření jsou také stvoření.
0: They are living.
1: Žijí.
0: They are have the same elements.
1: Mají ty stejné prvky.
0: Like body.
1: Jako tělo.
0: The mind.
1: Mysl.
0: The all pranas.
1: Všechny prány.
0: Anamaya kosha, pranamaya kosha, manomaya kosha, vigyanamaya kosha and anandamaya kosha.
1: Všechny tyto.
0: God has given this not only to the humans.
1: Bůh toto všechno dal nejen lidem.
0: But to all creatures.
1: Ale všem stvořením.
0: Even the tiny creature like ants for example.
1: I těm malým tvorečkům jako například mravencům.
0: And they have knowledge many things.
1: A oni také mají mnohé poznání.
0: Only they don't have power to do something except live, drink, etc.
1: A oni nemají sílu vykonat něco dalšího než jíst, spát a tak dál.
0: But on this earth and our earth we all know is living earth.
1: Ale tato planeta, naše země, víme, že je živoucí planeta.
0: This is our mother.
1: Je to naše matka.
0: And our father.
1: A náš otec.
0: Our life.
1: Náš život.
0: And all living one. Now, why this corona attacked only to humans?
1: Je živoucí. A teď proč tato korona zaútočila pouze na lidi?
0: Many people, many countries, languages, religions, no religions, but why?
1: Mnoho lidí z různých zemí, ať s vírou nebo bez víry, ale proč?
0: According to the real yogas,
1: podle skutečné jogy,
0: means that teacher or guru,
1: znamená, že učitel neboli guru,
0: to them came the students.
1: K ním přijdou ti studenti, žáci.
0: For yoga.
1: Proto, aby se učili jogu.
0: And that's not only asanas and pranayams and relaxation.
1: A to nejsou jenom asány, pranayama a relaxace.
0: But it is more than what we think.
1: Ale je to víc, než si myslíme.
0: Why this attacks

0: in this century, how many people had a disease? There was also for the cows disease, chicken disease, the others disease attack to the humans.
1: A proč v tomto století byly i jiné choroby, jako ptačí chřipka a tak dále? A proč to zaútočilo na lidi?
0: And now it's very strong only to the humans.
1: A teď je to velice silné a týká se to pouze lidí.
0: You have heard many times in my lecture.
1: Mnohokrát jste na mých přednáškách slyšeli.
0: That all men don't kill and don't eat other creatures.
1: O člověče, nezabíjej a nejez ostatní tvory.
0: Help them.
1: Pomůž jim.
0: Love them.
1: Miluj je.
0: Feed them.
1: Nakrm je.
0: But don't eat them.
1: Ale nejez je.
0: It was never before First World War.
1: Před první světovou válkou toto nebylo.
0: People were eating meat.
1: A lidé jedli maso.
0: But rare.
1: Ale velmi zřídka.
0: Between First War and Second War.
1: Mezi první a druhou světovou válkou.
0: Many things changed in mind of the humans.
1: Mnoho věcí se změnilo v tom přemýšlení, v mysli lidí.
0: You know also very well.
1: Vy to taky dobře víte.
0: In World War. And people had nothing to eat.
1: Že během těch válek lidé neměli co jíst.
0: And some many they were hiding in the earth.
1: Někteří se různě skrývali.
0: And with the children and so.
1: I rodiny s dětmi a tak dále.
0: And then it is said, someone told me.
1: A někdo mi říkal.
0: In Europe.
1: V Evropě to bylo.
0: And Second War. So, for example, they said, the soldiers were there.
1: Říkali, že tam byli vojáci.
0: And the soldiers, that was decided mostly Americans.
1: Ti vojáci byli většinou Američané.
0: Or other countries.
1: Nebo i z jiných zemí.
0: And in the restaurant, they were giving or making the food for them, the soldiers.
1: A v restauraci dělali pro ty vojáky jídlo.
0: And in these cities, in this Europe, when the soldiers left on the table,
1: když v těch evropských městech nechal něco ten voják na stole,
0: and immediately did run into the restaurant.
1: Když odešel od toho stolu, tak oni běželi do té restaurace.
0: Whatever it is, they took it and eating.
1: A cokoliv tam zbylo, tak se to vzali, aby to mohli sníst.
0: And meat.
1: Maso.
0: After that, war was gone.
1: Poté, když válka odešla.
0: But of course, still, people are poor.
1: Ale stále lidé byli chudí.
0: And to go to the get food and vegetables and potatoes and many things.
1: A potřebovali získat zeleninu, ovoce, brambory a tak dál.
0: The white sugar was very rare to get it.
1: A velice vzácné bylo získat bílý cukr.
0: So

0: Leave.
1: A postupně lidé začali přemýšlet tak, že bez masa se nedá žít.
0: No.
1: Není to tak.
0: There is only that meat. But there are so many other eating. Vegetables, these, many things.
1: Není jenom maso k jídlu, je těch věcí mnoho dalších.
0: And mother cow's milk.
1: A mléko od matky krávy.
0: And when the, she's old.
1: A když už je ta kráva stará.
0: They kill them.
1: Tak ji zabijí.
0: And eat them.
1: Zabijí a snědí.
0: You had a, your mother cow.
1: Ta kráva byla jako naše maminka.
0: And she gave you lot of milk.
1: A dávala nám hodně mléka.
0: And then you kill and eat that mother.
1: A potom tu matku zabijete a sníte.
0: But in this century,
1: ale v tomto století,
0: many karmas we did.
1: Jsme učinili mnoho karem.
0: And we know that.
1: A víme to.
0: Alcohol was, but not that much.
1: Alkohol byl také, ale nebylo ho tolik.
0: And the chickens and eggs.
1: A taky kuřata a vajíčka.
0: Very rare they are doing. And now you know they are producing the eggs. And its eggs have not good. It's a disease inside.
1: Vajíčka také byly velmi zřídka, teď víte, jak to je v těch velkochovech a kolik je tam nemocí v těch vejcích.
0: How many cancers people?
1: A kolik rakovin mají lidé?
0: And it is due to what you are nourishing.
1: A to je vše kvůli stravě, jak se stravujeme.
0: And that slowly attacks come there.
1: A to nás pomalečku takto napadá.
0: It's like very beautiful big tree.
1: Je to, jak když máte krásný velký statný strom.
0: And one two bugs comes in.
1: A jeden, dva termiti tam
0: then
1: vyjdou do kůry.
0: Slowly they produce bugs.
1: A pomaličku se tam množí.
0: Or worms.
1: A červy.
0: And they eat the whole term of the tree.
1: Pomaličku se prožírají tou kůrou stromu.
0: And inside everything is eaten.
1: A zevnitř vše snědí.
0: What is that?
1: Co to je?
0: That is that cancer.
1: To je ta rakovina.
0: Outside is good.
1: Navenek je to v pořádku.
0: And similarly that for now humans.
1: A podobně tak teď pro lidi.
0: That they have now cancer.
1: Že mají teď rakovinu.
0: Because the kind of the food we are eating.
1: Kvůli tomu stravování, druhům stravy, které máme.
0: Well, it can happen many that they begin with yoga.
1: Může se stát, že mnozí začnou s jogou, nebo začínají s jogou.
0: But end of the life.
1: Ale ke konci života.
0: They also can have cancer.
1: Ale také ke konci života můžou dostat rakovinu.
0: Because before they came to that kind of thoughts that I want to be vegetarian.
1: Předtím přišli k těm myšlenkám, že ano, chci být vegetarián.
0: But before you were eating everything.
1: Ale předtím jste jedli všechno.
0: And that was in our body already.
1: A to už bylo v našem těle.
0: So now this could be if we have really good food.
1: A teď pokud budeme mít opravdu vhodnou stravu, dobré jídlo,
0: then we can suppress that disease.
1: Tak tu nemoc můžeme potlačit.
0: And when we become weakness.
1: A když jsme slabí,
0: then that disease comes out.
1: Tak se ta nemoc najednou projeví.
0: It's like a sleeping cobra.
1: Je to jako spící dřímající kobra.
0: And when he awakes,
1: když se probudí,
0: then too late.
1: Tak už je příliš pozdě.
0: So that diseases

0: came in this life.
1: Takže tyto choroby přišly do života.
0: And now how many were attacked by many diseases?
1: A kolik lidí jich jimi bylo napadeno?
0: So in that we have to know what we have done, and what we have done we can't do anything.
1: Tak musíme vědět, co jsme udělali a co jsme už učinili, tak s tím už nic nesvedeme.
0: Now that's good vegetables and all food.
1: Teď ta dobrá zelenina a to ostatní jídlo.
0: We human begins to give the chemical.
1: Už tady do těch věcí začínáme dávat chemikálie.
0: And it's all different kind of all chemicals in the whole world.
1: A ty chemikálie jsou různé po celém světě.
0: And they said we want to have more and more production.
1: Oni říkají, my bychom chtěli vyšší a vyšší produkci.
0: And what they do?
1: A co udělají?
0: They throw out.
1: Pak se to vyhazuje.
0: Because too much.
1: Protože je toho příliš.
0: And also the meat. How many years their meat is they put it?
1: A i to maso, kolik let někde leží?
0: I don't know. It is sure the real or not? That I cannot.
1: Já nevím, jestli je to skutečné nebo ne, jestli je to pravda.
0: Before the communist they went away.
1: A předtím, než odešli komunisté.
0: I mean, they had this system, and now the other system. That's all.
1: Měli jiný systém a teď se to změnilo.
0: Our people was always good.
1: Naši lidé byli vždycky dobří.
0: And they are always good.
1: A jsou vždycky.
0: But that time, at the end of this time, they said that they transfer meat from here, Czechoslovakia.
1: Říkalo se předtím, že tehdy z toho Československa se převáželo maso.
0: And there was something American didn't want to have.
1: A bylo tam něco, co Američané nechtěli.
0: And they were talking and this and that.
1: A tak diskutovali.
0: But they said this is not good and this is disease and so on.
1: A říkali, no toto není dobré a jsou v tom choroby.
0: And so they send it back to Czechoslovakia.
1: A tak to poslali zpátky do Československa.
0: Well, lot of meat.
1: Bylo to hodně masa.
0: That was not eatable.
1: A už to nebylo k jídlu.
0: But they sold.
1: Ale oni to prodali.
0: And many people did not know if it's old or not old.
1: A mnoho lidí ani nevědělo, jestli je to staré maso nebo není.
0: And that was also disease coming in the Europe.
1: A tak některé choroby přišly do Evropy.
0: So whatever we look and wherever we change, but touch.
1: A tak na cokoliv se podíváme, čehokoliv se dotkneme.
0: We don't know what kind of vaccines there.
1: Nevíme, co tam může být.
0: Now our governments, all the international, all they want to give us some disease cleaning, that kind of vaccines.
1: Teď naše vláda to chce nějakým způsobem ošetřit, aby nám dali vakcíny, očkování.
0: And so all the governments they are trying very much.
1: A všechny vlády se velmi snaží.
0: But of course no one is suppressing.
1: Ale není to jako potlačované.
0: If you don't want to take these injections, vaccines, it's your choice.
1: A pokud nechcete to očkování, tak je to vaše svobodná volba.
0: One thing, it will die. So this is a, all is a humans doing this.
1: Tak maximálně jako zemřete. A toto všechno dělají lidé.
0: You will not see suffering any animals alone.
1: Neuvidíte samotné trpět žádná zvířata.
0: Where they are in the forest or anywhere.
1: Když jsou v lese nebo podobně.
0: But as a house pet.
1: Ale jako domácí mazlíčci.
0: Have same disease and things like also as the humans.
1: Tak oni mají podobné choroby stejně tak jako lidé.
0: The house rats, we love them very.
1: Ty they are very good. Mazlíčky milujeme, jsou velice dobří.
0: And many people love more than the your family members.
1: A mnoho lidí miluje ty dva víc než členy rodiny.
0: But they will go to the house in the shopping and bring the meat.
1: A oni budou nakupovat a kupují maso.
0: It is made mentally so, so that always they said we will eat meat, we will eat meat.
1: A už je to tak mentálně zažité, že je to tak, že jako budeme jíst maso, dáme si maso.
0: And so now this disease what is coming more and more.
1: A tak ta choroba, která se teď šíří čím dál tím víc.
0: In the last 19 and now in 2020.
1: V roce 2019 a teď 2020.
0: And we don't know what is coming in next.
1: A nevíme, co dalšího přijde.
0: But only this is from the humans.
1: Ale toto je pouze pro lidi.
0: We try to and we want to do that we should clean up everything and have a good our earth and for Mother Earth and then good vegetables and good life.
1: A tak se snažíme, abychom všechno pročistili a měli zdravou půdu, matku zemi a dobrý život.
0: But people still cannot understand.
1: Ale lidé to stále nedokážou pochopit.
0: There are people have many eggs.
1: Lidé zdávají spoustu vajec.
0: And they putting them in the cool. Place.
1: A dávají je do chladna.
0: So maybe how long was this egg?
1: Do ledničky. A tak jak staré je to vejce?
0: And they save that and people eat that.
1: Jak dlouho tam je a lidé ho pak snědí.
0: This is Kali Yuga.
1: A toto je Kali Yuga.
0: And in this Kali Yuga is there when it is more this energy, negative energy is coming.
1: A v Kaliuze je to tak, že přichází více negativní energie.
0: And others, they like you all.
1: A tak jako my tady.
0: They are not eating, they are not fighting, they are not like this. They are still the holy people.
1: A ostatní lidé, kteří neválčí, nejedí maso, tak ti jsou stále ti svatí lidé.
0: So there is a fighting. The angels and the devils.
1: A tak bojí andělé a démoni.
0: That you know everywhere.
1: To víte, je to tak všude.
0: So in this way, first it is said protect is protect into the protect.
1: A tak se říká, že ochrana je v ochraně.
0: So our protection is the first protection to others' protection.
1: A tak naše ochrana je v té první ochraně těch ostatních.
0: When we go to the aeroplane,
1: takže když jdeme do letadla,
0: then give the message.
1: Tak tam říkají, mají tam oznámení.
0: Please make the belt.
1: Prosím, zapněte si pásy.
0: the mask.
1: A masku.
0: First for you and then your child.
1: Prvně si ji musíte dát vy a teprve potom vaše dítě.
0: Similarly, it is you, we elderly people.
1: Podobně tak my, vy, starší lidé.
0: We make safety ourselves.
1: Snažíme se.
0: And then our children.
1: Ochránit sami sebe a potom naše děti.
0: Because till the children something happens and he will be not and this and that, mother will die.
1: Kdyby se dítěti něco stalo, nebylo to tam v pořádku, tak matka potom zemře.
0: So yoga we listen very much. Many people send the message to me that how many yogis, practitioners yoga in three categories.
1: A tak mnoho lidí mi dalo zprávu, že jogíni a cvičenci jogy jako jsou ve třech kategoriích.
0: Every day and good practicing.
1: Každý den a správně cvičí.
0: In the middle sometimes yes and no.
1: Ti prostřední tak jako někdy ano, někdy ne.
0: And the third is yeah, someday.
1: A ti třetí jsou tak no tak někdy.
0: Etc. So now to know how many real yogis are practicing.
1: A tak teď kolik těch pravých jogínů cvičí.
0: And in this way, this is not a religion.
1: A toto není náboženství.
0: The religion is ourselves a religion.
1: My sami jsme náboženství.
0: That we are controlling ourselves.
1: Že máme pod kontrolou, kontrolujeme sami sebe.
0: So this is depends on individual.
1: A to je individuální.
0: So in that way now this century
1: podobně v tomto století
0: and many things happened.
1: Se děje mnoho věcí.
0: And it's still happening.
1: A bude se dít.
0: Now it is said it was about 2 weeks ago.
1: A asi před 2 týdny.
0: Or this is coming now again Satyuga.
1: Přichází opět Satyuga.
0: And that Satyuga's time is again the Shiva have to take in hand.
1: A ten čas Satyugy musí zase do rukou vzít Shiva.
0: But that is not that it will be next year.
1: Ale to neznamená, že to bude hned příští rok.
0: Our day and Shiva's day.
1: Náš den a Shivův den.
0: It's very great and they are very distant.
1: Je to velmi velké, ale taky vzdálené.
0: We can close eyes and we say I'm meditating.
1: My si zavřeme oči a řekneme medituji.
0: And then we go.
1: A pak jdeme.
0: But like Shiva, Brahma, Vishnu.
1: Ale jako Brahma, Shiva, Vishnu.
0: It gives many ages.
1: To zabere mnoho věků.
0: Are many lives.
1: Nebo mnoho životů.
0: Then it comes next step.
1: A pak přichází další krok.
0: But they have to do.
1: Ale musí to tak udělat.
0: So there's many good things and very very hard things.
1: Je mnoho dobrých věcí a mnoho těžkých věcí.
0: But it is said.
1: Ale říká se.
0: I have my slogan once I wrote it.
1: Mám taký slogan, jednou jsem ho napsal.
0: And I have not forgotten complete that one.
1: A zapomněl jsem ho, tak je celý.
0: But it is said, protect is in the protection.
1: Ale je to tak, že ta ochrana spočívá v ochraně.
0: So there are many, I was talking many times that forgotten this word.
1: Čas jsem co zapomněl.
0: So it is the time for us that we should be alert.
1: A tak je čas pro nás, kdyby jsme měli být na pozoru, bdělí.
0: And now is more is mantra.
1: A teď víc mantra.
0: Mantra is very powerful now.
1: Mantra je teď velmi silná.
0: And Shiva have already awakened.
1: A Shiva už se probudil.
0: Doesn't think it's only in Hindus or in Raja, in India.
1: Nemyslete si, že je to jenom v hinduismu nebo v Indii.
0: It is the whole globe.
1: Je to po celém globu, po celé planetě.
0: And whole ocean.
1: Ve všech oceánech.
0: And all the air.
1: Ve vzduchu.
0: Then the fire.
1: V ohni.
0: Etc. So in that we are now on the middle.
1: A teď jsme v tom všem uprostřed.
0: And therefore we know that sooner or later we will die.
1: A my víme, že dříve nebo později zemřeme.
0: But what will be then?
1: Ale
0: you can open here.
1: Jak to potom bude?
0: And we are all looking for that death that we can come to the God or to best.
1: A všichni očekáváme tu smrt tak, abychom přišli k Bohu lepšímu.
0: You should listen. I was doing here, so first was Mahabharata.
1: Měli byste si poslechnout, prvně jsme tady měli Mahabharátu.
0: Then was Ramayana.
1: Potom jsme měli Ramayanu.
0: And now is the Mahashiva Purana.
1: A teď Mahashiva Purana.
0: It's done very nice.
1: Je to velice pěkně udělané.
0: Very interesting.
1: Velmi zajímavé.
0: And it has sound both negative and positive.
1: A všechno to má, jak to negativní, tak to pozitivní.
0: The holies and the what we call the dyad, who want to kill them.
1: Takže něco jako svatí a rákšasové.
0: And it was that here we also this evening I'm looking about 1.5 hours.
1: Každý,
0: I saw this.
1: Každý večer se asi hodinu a půl díváme.
0: I saw that in beginning there.
1: Na začátku jsem to viděl.
0: But not so concentrated.
1: Ale
0: I have seen.
1: Nebyl jsem třeba tak koncentrovaný.
0: Now we have the day few days and it is a Christmas.
1: Teď za pár dní máme Vánoce.
0: And around the whole world. And many people who are Christians.
1: Po celém světě a mnoho lidí, kteří jsou křesťané.
0: They are worshipping the Jesus and Jesus mother.
1: Ježíše a matku Marii.
0: And father also.
1: A také otce.
0: But father was don't know how.
1: Ale otce nevíme, jak to bylo.
0: But feeling was that.
1: Ale ten vnitřní pocit tam byl.
0: And holy mother.
1: A svatá matka.
0: You know more than me.
1: Víte toho víc než já.

0: Now we are coming to this Kali Yuga, and there is a fight, many.
1: Takže v této Kali Yuze je mnoho bojů.
0: Real or not real.
1: Skutečné nebo neskutečné.
0: This God, that God.
1: Ten Bůh nebo onen Bůh.
0: But finally it will come again. Je yogi.
1: Ale nakonec přijde.
0: And when we do the prayers and this.
1: A když děláme modlitby.
0: It is there. And we don't understand what we should do and what we don't know.
1: Tak my někdy nevíme, co dělat. Nebo co nevíme.
0: So in this days our this 1 week more.
1: Máme ještě jeden týden.
0: And Jesus coming.
1: A přijde Ježíšek.
0: Ježíš. All children are very happy.
1: Všechny děti jsou velmi šťastné.
0: And the children have to wait somewhere.
1: A děti musí počkat na Ježíška.
0: And then they call the children.
1: A potom je zavolají rodiče.
0: And they said, you were come little late. Jesus was here, and he had to go to every house, so he put it for you something, and he went to go.
1: O chviličku se spozdil, před chvilkou to byl Ježíšek, a teď už musí zase rozdávat dárečky dál.
0: So this is a dream and play for us.
1: A tak je to pro nás takový sen, taková hra.
0: Because he cannot go to every house.
1: Protože nemůže jít do každého domu.
0: But he comes one to one.
1: Ale přijde k jednomu po druhém.
0: That he is there, he came to everybody.
1: Takže tam je a přijde ke každému.
0: And we will read that our books here about the Christmas.
1: A máme tu knihy o Vánocích.
0: And holy book.
1: A svaté knihy.
0: And there is it written.
1: A je v nich psáno.
0: And we should listen properly.
1: Že bychom měli řádně poslouchat.
0: And it is said that Jesus did not eat meat.
1: A je v nich, že Ježíš nejedl maso.
0: It was there. You are very hungry and you are dying.
1: A je to tak, že když jste velice hladoví až
0: and
1: až
0: you have no food.
1: A nemáte žádné jídlo.
0: Then to survive as a human.
1: Tak proto přežití, protože jste
0: then
1: člověk.
0: You can have the meat.
1: Tak pak si můžete vzít
0: otherwise
1: maso.
0: Not.
1: Jinak ne.
0: So in this day I will be with you. Everywhere where you are.
1: A tak v tento den budu s vámi, kdekoliv budete.
0: On Christmas Day.
1: Na Vánoce. Na štědrý
0: den. To your whole families.
1: S vašimi rodinami.
0: And especially to the little children.
1: A obzvláště s malými dětmi.
0: And practice on your path.
1: A cvičte na své cestě.
0: So our Diwali and so on we call also the living soul.
1: A tak naše Diwali, které máme, to nazýváme jako živoucí duše.
0: So very soon time is coming.
1: A tak velice brzy přichází čas.
0: And you can give your friends a brothers, sisters.
1: Můžete svým kamarádům, bratrům nebo sestrám.
0: You can give some sweet or something.
1: Můžete dát nějaké sladkosti nebo podobně.
0: Live good in the life. Live in good life.
1: Žijte dobrý život.
0: And be prayer for God.
1: modlíme se k Bohu.
0: So we should that is one came and opens the eyes.
1: A tak člověk přijde a otevře oči.
0: Why?
1: Proč?
0: Because it is said.
1: Protože se říká.
0: I am with thee, O my Lord.
1: Já jsem s tebou, můj pane.
0: And my body is with you.
1: A mé tělo je s tebou.
0: That's the nest of my body.
1: Toto je hnízdo mého těla.
0: But your child, he said.
1: Ale tvé dítě.
0: That bird.
1: Ten ptáček.
0: And that is your my house.
1: To je ten můj domov, tvůj domov.
0: So this way we should come together.
1: A tímto způsobem my bychom měli být spolu.
0: There are many religions.
1: Je mnoho náboženství.
0: Good religions.
1: Dobrých náboženství.
0: Every respect them.
1: A všechny je respektujeme.
0: And they are doing their best.
1: A dělají to nejlepší.
0: But all in all is one.
1: Ale nakonec je všechno jedním.
0: It is like there's one seed.
1: Je to jako když máme jedno semínko.
0: And we put in the earth.
1: A dáme ho do země, do půdy.
0: It will sprout.
1: Tak vyklíčí.
0: That will be good tree.
1: A vyroste z něho pěkný strom.
0: Big tree.
1: Veliký strom.
0: And there will be blossoms.
1: A budou na něm květy.
0: And the green fruits.
1: A potom zelené ovoce.
0: And after 2-3 week.
1: A po několika týdnech.
0: Ripe, very nice fruit.
1: Dozraje to krásné ovoce.
0: Cherry.
1: Třešně.
0: So time takes, but we all will bring good things.
1: Takže to zabere čas, ale my všichni přineseme ty dobré věci.
0: And there are many people much better than us.
1: A je mnoho lidí, kteří jsou lepší než my.
0: And they are making this prátana.
1: A dělají tuto prátanu.
0: With this my words I lot of but I don't want to disturb you too much.
1: Je toho ještě mnoho, ale nechci vás příliš rušit.
0: So I wish you and you also.
1: A tak vám přeji.

0: If you have any questions,
1: pokud máte nějaké otázky,
0: or you want to say something,
1: nebo něco chcete říct,
0: you are welcome.
1: Tak můžete.
0: Hari Om.
1: Hari Om. Guruji, there's one question. Can I read it? In these days, we can see very significant constellations in the sky, which tomorrow, the 21st of December, is going to have its peak, unique conjunction, Jupiter, the Guru, and Saturn, the Lord of Karma, in the Aquarius zodiac sign. This constellation was last 800 years ago. Can we utilize this constellation to our spiritual development, and which technique should we use? Also, at Guru Purnima in Veb, about 4 years ago, a lot was spoken about Mahapralaya and Satya Yuga. Is this event in connection with those things? Thank you, Kiran. V těchto dnech jsou na oblaze velmi významné konstelace, které zítra 21.12. vyvrcholí unikátní konjunkcí Jupitera, Guru a Saturna, pána Karmy, ve znamení Vodnáře, které to bylo naposledy před 800 lety. Můžeme tuto konstelaci využít pro duchovní pokrok a jaké techniky? Na Guru Purnimě ve Vépu před 4 lety se hodně hovořilo o Mahapralaji a Satyayuze. Souviselo to s touto událostí?
0: Yoga and daily life practice and mantra Om Prabhudeep Niranjan Sabduk Banyan and sleep very peaceful and see inside everything what will be good.
1: A cvičte jogu v denním životě, mantru Om Shri Deep Niranjan Sabduka Banyan a když spěte klidně a vevnitř si představte to všechno dobré ve uvnitř těla.
0: You will be protected.
1: A budete ochráněni.
0: But I said.
1: To, co jsem řekl.

0: welcome you on the morning exercise.
1: Lehněte si na chrbát.
0: Please lie down on your back.
1: Ruky si dejte vedle těla a uvolněte se.
0: Place your arms beside your body and relax.
1: S hlubokým výdychom si uvolněte obě nohy.
0: With deep exhale, relax your both legs.
1: Pošlite tam výdych a precíte to.
0: Send there the exhale and feel it.

0: Hlboký výdych pošleme do celého těla.
1: Send a deep exhale into your whole body.
0: Palec pravé ruky vložíme do dlaně, silně stlačíme a celou pravou ruku napněme a přitlačíme silno k podložce.
1: We place the thumb into the of the right arm into the fist. We press it and then we press the whole arm towards the floor.
0: A uvolníme.
1: And relax.
0: Zopakujte to třikrát a precítě rozdíl mezi napnutím a uvolněním.
1: Please repeat three times and then feel the difference between when you tense and when you relax.

0: Pokiaľ máte docvičené, vystriete nohy.
1: If you have finished this exercise, straighten your legs.
0: Hlboko nadýchnete, vydýchnete a precítite účinky.
1: Deep inhale and exhale and feel the effects.

0: pomaly vystrieme nohu.
1: Slowly straighten your leg.
0: Pretočíme trup na druhú stranu a pokrčíme opačnú stranu.
1: And turn to the other side and do it to the other side.

0: Namaste. Dozadu jedna.
1: Go back with your leg.
0: Opět vystretý chrbát.
1: The back should be straight.
0: Spašíme.
1: Go up with your arms.
0: Vrátíme zpět.
1: Go back.
0: Hora.
1: Mountain.

0: S nádychom spržíme hore.
1: And with inhale we raise our arms up.
0: Pomaličky vrátime ruky späť.
1: And slowly go back with your arms.
0: Ramena zatlačíme dozadu.
1: The shoulders go backwards.
0: Precítime účinky katupranám.
1: And feel the effects of katupranám.

0: Vrátíme ruku zpět na koleno.
1: We return the arm back on the knee.
0: Opět dýcháme obidvoma nosnými dírkami.
1: And we breathe through both nostrils.

0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: Zaspievame trikrát Om.
1: And we'll chant Om three times.

0: Very dear Holy Guruji, Indudaram Samrat, Sadguru Swami Madhvananji.
1: A našeho velmi drahého Holy Gurujiho, Indudharma Samrat, Swamiho Madhvananji.
0: Lala Nanji Maharaj.
1: Lala Nanjiho Maharaje.
0: Shivananji Maharaj.
1: Shivananjiho.
0: Brahmananji Maharaj.
1: Brahmananjiho Maharaje.
0: Bodhananji Maharaj.
1: Bodhananjiho Maharaje.
0: And many other our disciples of this our lineage.
1: A mnoha dalších žáků naší linie.
0: We all give the pranam to all.
1: A my všichni dáváme pranam k ním všem.

0: our salutation
1: naše úcta, náš pozdrav
0: to all our Guru Bhai and Guru Shishya,
1: všem našim Guru Bhai a Guru sestrám.
0: We are all the great bhaktas.
1: Všichni jsme velcí bhaktové.
0: And I give salutation.
1: A já vás zdravím.
0: Our this very holy place.
1: Na tomto velmi svatém místě.
0: We are very lucky that we are in this like a heaven place.
1: Jsme máme veliké štěstí, že jsme na tomto nebeském místě.
0: Let us give the time to see our friends, speak with them, all try each other that you know who you are.
1: Najdeme si čas na to setkat se, popovídat si se svými přáteli, seznámit se.
0: It is very easy, very easy.
1: Je velice snadné, lehké.
0: To be very humble.
1: Být velmi pokorný.
0: Very kind.
1: Velice laskavý.
0: Very respect.
1: Plný úcty.
0: And very spiritual.
1: A velmi duchovní.
0: We are getting every day.
1: Každý den.
0: Around the world. Some our bhaktas also going to Mahaprabhuji's loka.
1: Každý den máme zprávy o tom, že naši bhaktové odcházejí do Mahaprabhuji's loky.
0: This morning you had a beautiful prathana, prayer.
1: Dnes ráno jste měli krásnou prátna, modlitbu.
0: You gave the blessing, getting blessings to each other and from Mahaprabhuji.
1: Získali jste požehnání, dali jste si požehnání navzájem a získali jste požehnání od Mahaprabhujiho.
0: And your all these different kind of techniques.
1: Všechny různé druhy technik.
0: Very peacefully and very clear and very perfect.
1: Velice míruplně, velice jasně a perfektně.
0: We have our many little children.
1: Máme tady mnoho malých dětí.
0: Their father, their mother,
1: jejich rodiče,
0: grandchildren, grandparents,
1: prarodiče.
0: They all enjoy and they are very happy.
1: Všem se tady líbí a jsou tu velmi šťastní.
0: They have here beautiful place.
1: Mají tady krásné místo.
0: They can play.
1: Můžou si tu hrát.
0: Running.
1: Můžou tu pobíhat.
0: Beautiful big trees.
1: Krásné velké stromy.
0: How joy for these children here.
1: Jaká je to radost pro ty děti, které jsou tady.
0: And our yoga teachers.
1: A naši učitelé jógy.
0: The yoga teacher of yoga in daily life.
1: Učitelé jógy v denním životě.
0: They are all very advanced.
1: Jsou velice pokročilí.
0: And anytime they jump in to give the class.
1: A kdykoliv jsou připraveni vést hodinu, pomáhat s vedením kurzu.
0: That's beautiful.
1: A to je krásné.
0: We have to give everyone freedom.
1: Musíme dávat každému svobodu.
0: We should not tell now do this, this, this, don't go there. Not like this.
1: Neměli bychom říkat takhle, teď musíš udělat tohle, udělej tohle, tohle nesmíš, takhle ne.
0: You see, when you have seen more, the thousands and thousands of sadhus in Kumbh Melas.
1: Víte, když se na Kumbh Melách viděli těch tisíce a tisíce sadhů.
0: And we can see how it is.
1: A můžeme vidět, jaké to je, jak na tom jsou.
0: But in them is very sadhus, aged sadhus, they don't make any differences.
1: Ale jsou mezi nimi už i staří sádhové, kteří už nedělají rozdíly.
0: And that is great sadhus.
1: A takoví jsou velcí sádhové.
0: So sadhu. Sadhu, it means also sadha, it means very humble.
1: Sadhu znamená taky sadha a to znamená velmi pokorný.
0: They are not going to some kind of lessons in the university or etc.
1: Nechodili na žádné lekce, na žádné kurzy na univerzitě a tak dále.
0: If you have education in that way,
1: pokud máte takový druh vzdělání,
0: it's okay.
1: To je v pořádku.
0: And there is some sadhus that is they have no any diplomas.
1: A jsou sadhové, kteří nemají žádný diplom.
0: But they have the supreme diploma.
1: Ale mají ten svrchovaný diplom.
0: To know that is very important.
1: Vědí, oni mají to vědění a to je důležité.
0: So finally many people we have in India many officers.
1: A máme v Indii mnoho lidí, mnoho úředníků.
0: And when they get retired.
1: A když potom jdou do důchodu.
0: Many percentages, let 80%.
1: A mnoho z nich, třeba 80%.
0: They turns towards humbleness. Peace, love.
1: Směřují potom pokoře, míru, lásce.
0: And they know that they have learned a lot.
1: Vědí, že se toho hodně naučili.
0: And they had very much work.
1: A hodně pracovali.
0: They are many times in other countries.
1: Mnohokrát i sloužili, cestovali do jiných zemí.
0: Like ambassador, etc.
1: Jako například velvyslanci a podobně.
0: When they are retired,
1: ale když jdou do důchodu,
0: they have two thing feelings.
1: Mají pocit, mají cítění.
0: One is that now I am relaxed and I am have my rest.
1: První je to, teď se můžu odpočinout, teď mám ten svůj klid.
0: Second,
1: a za druhé,
0: side is this.
1: Na druhou straně,
0: all my friends in other countries.
1: Všichni mi přátelé v těch jiných zemích.
0: How time you were in deep countries?
1: Kolikrát kde byli jinde v zahraničí?
0: And that gives you very much happiness and joy and friendship.
1: A to vám přináší mnoho radosti, štěstí a přátelství.
0: Similarly, also our yogic people.
1: A podobně i naši jogoví lidé.
0: And who is the yogi? Who is yoga? That is one should know.
1: A kdo jsou ti jogi? Kdo to jsou? To by člověk měl vědět.
0: So, but there are many good ashrams.
1: A je mnoho dobrých ashramů.
0: And very good gurus.
1: A mnoho dobrých gurů.
0: Some are old.
1: Někteří jsou starší.
0: They have their successors coming.
1: A mají už svého nástupce, který přichází.
0: And they have so many disciples.
1: A mají tolik žáků.
0: And though that sadhu is very old now.
1: A i když ten sadhu už je velmi starý.
0: But they come just to see, that's all.
1: Přichází jenom, aby ho viděli, aby se s ním viděli, to stačí.
0: This is the our yet we are on that time, we are in that qualities.
1: A to jsou, to je ten čas, to je ta vlastnost, ta kvalita.
0: That you are also very far distance.
1: I vy jste velice daleko.
0: And therefore we see, I see, you see, they see, all see. Anywhere we see our friend, we are very happy. Each other.
1: Ač jsme zdaleka, ale kdekoliv já vás vidím, kde vy vidíte, kde se vidíme navzájem, vy se vidíte, tak nám to přináší radost, když se setkáme.
0: If you drive your car,
1: když jedete autem,
0: and you meet some other car,
1: a potkáte se s jiným autem,
0: it's from your guru brother, sisters.
1: A jede v něm nějaký váš guru bratr nebo guru sestra.
0: If you are on the other direction on other road,
1: když se míjíte v protisměru na silnici,
0: at least you will hello like this.
1: Aspoň takhle na sebe máváte.
0: Or someone stops somewhere on petrol pump.
1: A nebo se zastavíte na benzinové stanici, čerpací stanici.
0: And other people are coming.
1: A tam přicházejí naši lidé.
0: We are so happy.
1: Tak jsme tak šťastní.
0: That means.
1: To znamená.
0: That your inner self.
1: Že vaše vnitřní já
0: is very far developed.
1: Je velice dalece rozvinuté.
0: Doesn't matter if you have a swami or sannyasis or not.
1: Je jedno, jestli jste swami, sannyasi nebo ne.
0: It is as our Mahaprabhuji said.
1: Jak náš Mahaprabhuji říkal.
0: The color of the cloth.
1: Ta barva toho šatu, té látky.
0: Is not so important.
1: Není tak důležitá.
0: But you have that color in your heart.
1: Ale vy máte tu barvu ve svém srdci.
0: Which is given by Guruji said, Mahaprabhuji said, that I gave you already that color.
1: A jak Mahaprabhuji říká, já už jsem zabarvil tvoje srdce.
0: Which kind of color?
1: A jakou barvu?
0: Just now you were singing bhajan.
1: Právě teď jste zpívali bhajan.
0: I just went this side.
1: Já jsem jenom šel tamhle.
0: I thought I will walk a little bit.
1: Myslel jsem si, že se trošku projdu.
0: And so our dear Mansa Devi.
1: A naše drahá Mansa Devi.
0: Monika. She went to Slovakia to her mother to say in Bratislava.
1: Odjela za svojí maminkou do Bratislavy na návštěvu.
0: She's ages.
1: Už je starší.
0: So I said, okay. I drive with the car with you till the Ganga door.
1: A tak já jsem říkal, tak já se svezu s tebou autem až k té bráně ke Ganze.
0: And then I came this side.
1: No a pak jsem přišel z té druhé strany.
0: I was 5 minutes late.
1: 5 minut jsem se opozdil.
0: But you had so many bhajan singing from far distance could hear.
1: Ale vy jste měli zpívání bhajanu, já už jsem to z dálky slyšel.
0: And they all were here. Your heart, your feelings is great.
1: A vy jste tady byli a ve vašem srdci, vaše pocity, to bylo skvělé.
0: So I was coming here.
1: A jak jsem sem přicházel.
0: And when I see all our bhaktas,
1: a když vidím všechny naše bhakty,
0: and little children,

0: And also,
1: i malé děti.
0: And elderly.
1: A starší lidé.
0: All was so humble, kind.
1: Všichni byli tak pokorní, laskaví.
0: That is the development towards the cosmic self.
1: A toto je ten vývoj, rozvoj ke kosmickému já.
0: All other education what we have.
1: Všechny ostatní vzdělání, školy, které máme.

0: morning and evening yesterday.
1: Jaké bylo dneska vaše ráno a včerejší večer?
0: Dobro. Meditation was good yesterday.
1: Líbila se vám včerejší meditace?
0: So today now we have the same one to make your mind a little bit tired and then peaceful.
1: Takže teďko máme takovou podobnou meditaci, aby vaše mysl se sklidnila.
0: You remember which one it is? This one.
1: Pamatujete, víte, která to je? Je to tato.
0: So, please close your eyes.
1: Prosím, zavřete si oči.
0: Back straight.
1: Zpřímená pozice.
0: Deep inhalation.
1: Hluboký nádech.

0: Relax your whole body.
1: Uvolněte si celé své tělo.
0: As we know that this drunk scorpion bit monkey of ours in our head.
1: A jak víme jistě, tak máme tu malou opičku v naší hlavě.
0: Likes to jump around a lot and work a lot.
1: Která ráda poskakuje sem a sam, sem a tam.
0: So this is a exercise which we created to tire it out a bit.
1: Takže tohle bude cvičení, které bylo vytvořeno, abychom ji trochu unavili.
0: As many times you hear my fingers snap.
1: A kdykoliv uslyšíte, že si lousknu prsty,
0: you will change the thought.
1: Tak změníte myšlenku.
0: If it's slow, then slowly changing thoughts as rapid it gets. As many times you hear the snap, you will change the thought.
1: Vždycky, kolikrát uslyšíte to lousknutí prstů, tak si změníte svou myšlenku.
0: Because it likes to work a lot, but to make it calm, we need to tire it out a bit.
1: Protože ráda ta opice pracuje hodně, a tak je třeba, abychom ji unavili.

0: It may be tough to change the thoughts, but we are experts in turning our mind the way we want it to, so change.
1: Může to být možná obtížné vždycky změnit tu myšlenku, kdykoliv lousknu prsty, ale jsme zvyklí, že tu mysl zaneprázdňujeme.

0: Now your mind was working tirelessly.
1: Teď vaše mysl neúnavně pracovala.
0: Creating new thoughts every time.
1: A neustále vytvářela nové myšlenky.
0: And now let it just relax.
1: Tak ji teď umožněte, aby se uvolnila.
0: No imaginations.
1: Žádné představy.
0: No expectations.
1: Žádná očekávání.
0: Just awareness.
1: Pouze vědomí.
0: Awareness that with every inhalation we are inhaling the positivity, the prana shakti.
1: Vědomí toho, že s každým nádechem vdechujeme pozitivitu, pránu šakty.
0: And with every exhalation we are aware that all the worries, all the tension, all the stress

0: all the negativity, all the toxins from the parts of the body is going out.
1: A vědomí toho, že s každým výdechem vydechujeme toxiny v našem těle, veškeré starosti, všechno, co nás tíží, to z nás odchází.
0: We are aware of every breath.
1: Jsme si vědomi svého každého dechu.
0: We are aware the mantra which is going on within.
1: Jsme si vědomi své guru mantry,

0: You're becoming one with that divine consciousness.
1: A stotožňujeme se s božským vědomím.
0: When the mind is in peace, then we and our soul feels more in peace.
1: Když mysl je klidná, tak i naše duše se sklidní.
0: Because our mind is the one which is restless.
1: Že naše mysl je nepokojná.
0: Awaken that awareness inside of you.
1: Probuďte v sobě vědomí.
0: It is there, it's just sleeping.
1: Je tam uvnitř nás, jenom spí.

0: deep inhalation and deep exhalation with awareness.
1: Hluboký nádech i výdech s plným vědomím.
0: Knowing with every breath in we are taking in the love, the compassion, kindness, harmony.
1: Víme, že s každým tím nádechem do sebe vdechujeme lásku, soucit, harmonii.
0: And with every exhalation we are letting out all the negativities, all the anxiety, everything.
1: A s každým výdechem z nás odchází všechno, co nás tíží.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.

0: Slowly bring the awareness back.
1: Pomalu vrátíme své vědomí zpátky.
0: Become aware of the surroundings, become aware of this hall.
1: K prostředí, kterém se nacházíme, do této haly.
0: Become aware of the people sitting near you.
1: Jsme si vědomi lidí, kteří kolem nás sedí.
0: This hall is filled with the divine energy, full of love, full of purity.
1: Jsme naplnění božskou energií, plnou lásky, čistoty.

0: Remembering our sankalpa, which we took on the first day.
1: Vzpomeneme si na svou sankalpu, kterou jsme zmiňovali první den.
0: Reminding ourselves that we are the embodiment of the divine.
1: Připomeneme si, že jsme ztotožněním božského.
0: Reminding ourselves that we are the best versions of ourselves.
1: Připomeneme si, že jsme tou nejlepší verzí sebe samých.
0: Reminding ourselves that the protective layer, the kripa, is always shining upon us.
1: Připomeneme si, že guru kripa nad námi neustále září.
0: And that we are one beautiful united family.
1: A jsme všichni spojeni.
0: Inhale.
1: Nádech.

0: Slowly bring your hands together.
1: Pomalu si spojíme dlaně.
0: Rub your palms.
1: Protřeme si dlaně.
0: And gently place the warm palms on your eyes and face.
1: A přiložíme si je na oči a obličej a prohřejeme.
0: Feel the warmth, feel that positive energy going through every cell of yours.
1: Procítíme to příjemné teplo a pozitivní energii, která vstupuje do každé buňky našeho těla.
0: And gently open your eyes.
1: A jemně si otevřeme oči.

0: And now Vijay will share some light on what we did.
1: A teď Vijay s námi bude něco sdílet.

0: že ta, vlastně to slovo nebylo v minulém čase, ale v přítomném.
1: And Samuel was curious that I was asking also Swamiji, is this just, did it just happen that one letter is missing, or is it really like this?
0: A tak to ve mně probudilo zvídavost, zeptala jsem se na to Swamijiho, jestli náhodou tam nevypadlo nějaký, nějaká koncovka toho přítomného slovesa, anebo jestli to je záměr, jestli to opravdu je takhle správně myšleno.
1: And the answer of Swamiji was, yes, he is living there.
0: A Swamijiho odpověď byla, ano, je to tak, on tam žije.
1: So somehow I was attracted to Sralak Bhuji, and then the Bhajan, Holy Guruji wrote two bhajans about Sralak Bhuji.
0: A od té doby jsem tedy byl přitahován k Alakpurijimu a Holy Guruji napsal dva bhajany o Alakpurijim.
1: And somehow I like to be in the mountains.
0: A já také mám rád hory.
1: And so it was for me a try to learn this bhajan.
0: Tak jsem se snažil o tom co nejvíce naučit a dozvědět.
1: Because once I remember that Swamiji said, if you sing a bhajan and you sing it with a book, then still you do it more from the head with the intellect.
0: Vzpomněl jsem si, co jednou Swamiji říkal, že když se učíme bhajan a učíme se ho z knihy, tak se ho učíme po té intelektuální stránce.
1: And in English it's so nice that you, if you learn something by heart, then you can go even deeper into the meaning of this bhajan.
0: Ale když se něco naučíme naspaměť od srdce, tak nám to umožňuje jít do toho hlubšího významu bhajanu.
1: So if you would sing this bhajan.
0: Takže pokud dovolíte, rád bych zaspíval tento bhajan.
1: And today in the morning program we spoke already about this, the second strophe, like also very much.
0: A i dneska v tom ranním programu jsme se zabývali tu druhou slokou tohoto bhajanu.
1: And I'm not a native speaker, of course. So I interpret it like this, that mere means my, mana is the mind, and mandir is the temple.
0: Takže mera znamená moje, mana znamená mysl, a
1: mandir
0: znamená chrám.
1: Mere mana mandir, me ape pataro. Badaro, we know from this bhajan, badaro mere, so it means you welcome someone, but not only welcome, that you're most welcome.
0: Badaro znamená, že jste vítání.
1: So, and then jota, milavo, so that your light will unite with my light.
0: Dále to pokračuje, že vaše světlo se spojí s mým světlem.
1: So make my mind like a mandir, where you're every time you're welcome, and that your light can unite with my light.
0: Že umožní, aby tvoje mysl se stala mým chrámem, kterém jsi vždycky vítaný a kde tvoje světlo se spojí s mým.
1: I mean, even if I'm far away from this purity, but still it gives always some kind of motivation.
0: Takže i když jsme možná daleko od tohoto stavu, tak pořád nám to poskytuje určitou motivaci.
1: Om Sadipnan Bhavana Kichem, Deveshwamadeva Kichem, Sri Zyalakpurichi Mayoksit Kichem, Sri Swamadavananji Bhagavana Kichem, Vishwakurichi Mamadaleshwa, Pamansugirachi Swamayishwananji Gudiva Kichem, Mamadaleshwa Sravatapurichi Maharaja Kichem. Sri Alakalpuri Chi Avu Satguru Alakalpuri Chi Avu Bhagato Ki Asapuravu

0: chlapa se tam ukradne to.
1: Now our thief suddenly is the victim.
0: A náš zloděj najednou ta oběť.
1: So that what he stole from others is now stolen from him.
0: A to, co ukradl od ostatních, je najednou ukradeno jemu.
1: Now what will be his reaction?
0: A jaká bude jeho reakce?
1: Will he be happy and say, oh, thank you that you were teaching me something?
0: A bude šťastný, řekne, o, díky, že jsi mě něco naučil?
1: Not really, huh?
0: Ne, opravdu.
1: So what will be his reaction?
0: Tak jaká bude jeho reakce?
1: He will be really angry.
0: Bude opravdu nazlobený.
1: He will try to find the thief.
0: Bude zkoušet najít toho zloděje.
1: Maybe even he will call the police.
0: Možná dokonce zavolá policii.
1: But then he may think, that's dangerous.
0: A pak si řekne, no, možná je to nebezpečné.
1: And they ask, what was stolen from you, I have problem to answer.
0: A když se policie zeptá, co vám bylo ukradeno, tak tu bude problém odpovědět.
1: But definitely he will not see any connection between his stealing and that now something is stolen from him.
0: Ale určitě neuvidí to spojení mezi tím, že on kradl a teďka něco ukradeno jemu.
1: So we can say he didn't learn anything yet.
0: Tak můžeme říct, že se teďka nic nenaučil.
1: But he has one experience. How it is when suddenly stolen.
0: A jednu zkušenost, jaké to je vlastně, když se někomu něco ukradne.
1: So it will definitely not change his behavior.
0: Tak to rozhodně nezmění jeho chování.
1: He will continue.
0: Bude pokračovat.
1: And create similar karma now multiplied.
0: A bude vytvářet stejnou karmu mnohonásobně.
1: But then it will also come back in this or that form.
0: Ale pak se to vrátí zpátky v této nebo v jiné podobě.
1: And the karma, you can say, is quite boring, quite simple.
0: A můžeme říct, že karma je docela nudná, taková jednoduchá.
1: You know, one friend, one lady, she once expressed it in a very funny way.
0: Jedna známá, jedna paní to vyjádřila jednou velice zábavným způsobem.
1: I was at her home and then we went out, but she left the garden door a little bit open.
0: Jsme jakoby v jejím pokoji a pak jsme šli ven, ale nechali jsme otevřené zahradní dveře.
1: And I said, better you close it. Dangerous.
0: A říkal jsem, radši to zavři, je to nebezpečné.
1: And she said, no, it's for my cat that she can come in and out.
0: Ona říká, to je pro moji kočičku, aby mohla vyjít ven a zpátky.
1: And if in last life maybe I have stolen from someone a carpet, then should come now and take my carpet. Then the karma is over.
0: A jestli jsem někomu v minulém životě ukradla koberec, tak někdo by měl zase přijít, aby ukrást mi ten koberec, to je moje karma.
1: So that's a way to understand the law of karma, huh?
0: A to je způsob, jakým porozumět zákonu karmy.
1: So now in back to our story, our thief was stolen, but still he continues to steal.
0: A zpátky k našemu příběhu, bylo tomu našemu zloději bylo vlastně něco ukradeno, ale on stále pokračuje v tom kradení.
1: But that means also now that the karma continues to come back to him.
0: A to znamená vlastně, že ta karma pokračuje v tom, aby se vracela k němu.
1: And in this or that way he will now more and more suffer somehow.
0: A tímto způsobem on bude více a více trpět nějak.
1: And he collects more and more experiences.
0: A on bude sbírat víc a víc zkušeností.
1: So that slowly that becomes a problem for him.
0: A to se pomalinku stane problém pro něj.
1: A problem when he wants to steal.
0: Ten problém, když bude chtít krást.
1: Because in the moment when he is going to steal from someone, pops up the thought how it will be for the person to when I steal from him.
0: Protože v ten moment, kdy jako bude krást, tak mu tam vyskočí ta myšlenka, jaké to bude pro toho člověka, když ho okradu.
1: Because he has now already the experience how it is when he suffers.
0: Protože on už má teďka tu zkušenost toho, jaké to je, když vlastně trpí.
1: But still he may step over it and say doesn't matter, I will continue.
0: A on to stejně jako i překoná a řekne nevadí, já budu pokračovat.
1: But after many years or maybe after many lives.
0: A po mnoha letech nebo po mnoha životech.
1: Then this impression from the karma coming back becomes so strong that simply he cannot steal anymore.
0: A ten dojem vlastně z toho, jak se vrátila ta karma, se stane tak silný, že už prostě nebude moct krást.
1: His inner voice, which we call conscience, this inner voice suddenly becomes so strong that he cannot ignore it anymore.
0: Jeho vnitřní hlas se stane tak silný, že už ho nebude moct ignorovat.
1: And now he cannot steal anymore.
0: A nyní už nemůže krást.
1: So what now?
0: Co teď?
1: Now he is no thief anymore.
0: Už není zloděj.
1: Now let us think, what quality has he actually now learned?
0: A přemýšlím, jakou kvalitu se vlastně teďka naučil.
1: So he has overcome the negative quality of stealing.
0: Překonal tu negativní kvalitu kradení.
1: And which positive quality has he developed now?
0: A jakou pozitivní kvalitu teďka rozvinul? Soucit.
1: So you can say understanding for others, compassion for others.
0: Porozumění ostatním, soucit s ostatními.
1: So this was just an example to point out a little bit how the law of karma really is our teacher.
0: A to bylo takový příklad, abychom porozuměli tomu, jak nás vlastně učí ten zákon karmy, jak to náš učitel.
1: Teaching us slowly to overcome negative qualities and to purify them and to develop positive qualities.
0: Učí nás vlastně pomalinku, jak překonat ty negativní vlastnosti, pročistit je a rozvinout pozitivní.
1: But how long and how painful was this process?
0: Ale jak dlouhý a jak bolestivý byl tento proces?
1: Because there's no one explaining that.
0: Protože to nikdo nevysvětluje.
1: And how many karmas he creates also in between always for others?
0: A kolik vlastně karem mezi tím vytvořil pro jiné?
1: So this is a quite tough teacher, the law of karma.
0: Tak je to jakoby takový tvrdý učitel, ten zákon karmy.
1: And therefore we are then looking after some time, after several lives most probably, for a better teacher.
0: A po nějakém čase, po několika životech možná hledáme nějakého lepšího učitele.
1: That means we are now then consciously looking for a guru.
0: To znamená vlastně, my hledáme gurua.
1: And when we have learned one lesson, let's say for example, I guess you are not stealing, huh?
0: A když jsme se naučili jednu lekci, vlastně řekněme například, vy nekradete.
1: We must be careful that we don't get into arrogance through that.
0: Musíme být opatrní, abychom se nestali jakoby arrogantními.
1: Like someone is stealing, we say, how is possible?
0: Ale někdo třeba krade, my říkáme, jak je to možné?
1: Because when we judge in this way, already is again karma.
0: Protože my, když někoho soudíme tímto způsobem, tak je to zase karma.
1: I always say it very strong.
0: Já většinou říkám velice silná.
1: If you cannot even imagine to steal,
0: a když si ani nedokáže, vlastně říkám velice silně, když si nedokážete představit krást,
1: then most probably it is because you did it already so often,
0: to nejpravděpodobně právě proto, že jste to dělali tak častokrát,
1: that you have already learned your lesson.
0: Že už jste se naučili tuto lekci.
1: Huh? So no reason really to be proud on that.
0: Takže není důvod jakoby být na to hrdý.
1: So we all are working on certain points in our life.
0: Takže my všichni pracujeme u různých věcí v našem životě.
1: And someone has already learned this lesson, someone has already learned that lesson, someone has already learned that lesson, but we are all working on different points.
0: A někdo se naučil tuhle lekci, někdo tam tu lekci, ale každý vlastně pracujeme na nějakých věcech v našem životě.
1: But we should not use it like getting proud about this, but rather

0: how can I help others?
1: A neměli bychom na to být hrdí, jako pyšní, měli bychom spíš přemýšlet, jak můžeme pomoct ostatním.
0: So the law of karma is a teacher, but a very slow and somehow cruel teacher.
1: Aha, takže ten zákon karmy je vlastně učitel velice pomalý a nějakým způsobem krutý.
0: And therefore we start to look then for a real guru.
1: A proto potom začínáme hledat opravdového gurua.
0: And then you come to a guru like Swamiji.
1: A pak přijdete ke guruvi jako Swamiji.
0: And he starts to explain us now about the law of karma.
1: A on nám začne vysvětlovat ten zákon karmy.
0: Aha, we never heard about that.
1: Aha, nikdy jsme o tom neslyšeli.
0: No? And then he starts to explain the background, how it's a fact and warns us.
1: A začíná vlastně vysvětlovat to pozadí toho zákona a varuje nás.
0: These warnings you have actually in every spiritual path, in every religion.
1: A tyto varování máte vlastně v každé duchovní cestě, v každém náboženství.
0: For example, when you think on the Christianity, the Ten Commandments.
1: Například, když myslíme na křesťanství, tak je vlastně těch 10 přikázání.
0: First of all, you should not kill.
1: První, nezabiješ.
0: You should not steal.
1: Neukradeš.
0: You should not desire the wife of your next.
1: Neměl by si toužit po ženě tvého souseda.
0: So what laws we have, for example, in the yamas and niyamas of the yoga philosophy?
1: A jaké zákony máme v yamě a niyamě, v jogové filozofii?
0: We have there ahimsa.
1: Máme tam ahimsu.
0: Don't kill, don't hurt.
1: Nezabiješ, ne ublížíš.
0: We have there asteya, don't steal.
1: Máme tam asteju, neukradeš.
0: No? And brahmacharya. No? And many laws also, like life rules for us.
1: A mnoho takových životních pravidel pro nás.
0: These rules aim simply to protect us from the worst karmas.
1: A tyto vlastně pravidla jsou proto, aby nás ochránili od těch nejhorších karem.
0: So let's say now you don't want anymore to suffer so much and you already look for some orientation and you find it in these ethical and moral rules.
1: Tak už nechcete trpět vlastně a začínáte hrát nějakou začíná se vlastně orientovat na tyhle ty etická a morální jakoby pravidla.
0: So if you follow only these rules, you have already made a big step.
1: A když začínáte následovat tyto pravidla, tak jste vlastně udělali už velký krok.
0: Then at least some of the worst karmas you can already avoid.
1: A tak se můžete vlastně vyhnout nějakým těm nejhorším karmám.
0: And we must be aware that the quality or the character of the karmas is quite different.
1: Musíme si uvědomit, že ty kvality nebo charakter té karmy je různý.
0: We have the example of a thief.
1: Máme příklad zloděje.
0: So let's say you steal something from someone.
1: Například ukradete něco od někoho.
0: And next day you feel sorry.
1: A druhý den vám je to líto.
0: So you have the chance you go to this person and return it and apologize.
1: Máte šanci vlastně se vrátit tomu člověku a omluvit se.
0: And most probably that person will say it's okay.
1: A z největší pravděpodobnosti ten člověk řekne, to je OK.
0: But if you kill someone,
1: a když někoho zabijete,
0: and next day you are sorry about that,
1: a když je vám to příští den líto,
0: so what will you do?
1: Co uděláte?
0: That's another character of karma.
1: To je jiný charakter té karmy.
0: So that is now the point to learn to think about the character of karma, about the consequences.
1: To je to vlastně, jakom se naučili přemýšlet o tom charakteru té karmy a těch následcích.
0: Swamiji makes it always very simple.
1: Swamiji to vždycky dělá velice jednoduché.
0: He says, who cannot give life has not the right to take life.
1: Říká ten, kdo může dát život, nemá právo brát život.
0: So very simple life rule for us.
1: Velice jednoduché životní pravidlo pro nás.
0: We must be aware that the karma also creates complications for our future.
1: Musíme si uvědomit, že ta karma vytváří komplikace pro naši budoucnost.
0: In the story with the wine and water, it came back immediately.
1: V tom příběhu o víně a vodě se to vrátilo okamžitě.
0: That's the best, but it's not always possible.
1: To je nejlepší, ale není to vždycky možné.
0: There are some karmas which can make really complications for many lives.
1: Jsou karmy, které mohou udělat komplikace na několik životů.
0: For example, I mean, we have spoke already about killing animals and you have to come back in another form.
1: Například jsem mluvil o zabíjení zvířat a to, že musíte se vrátit zpátky v jiné podobě.
0: That means practically you lose the chance of human life.
1: To prakticky znamená vlastně, že ztrácíte šanci lidského života.
0: Because only in human life we have the chance for liberation.
1: Protože jenom v lidském životě máme šanci na osvobození.
0: But also other acts. For example, if a man rapes a woman.
1: Ale i jiné činy, vlastně, když třeba muž znásilní ženu.
0: So now what is his karma?
1: Jaká je jeho karma?
0: What he has to experience that he can learn.
1: Co musí jakoby zakusit a co se naučit.
0: Very simple, he has to be raped.
1: Velice jednoduše, musí být znásilněn.
0: But how? It's not possible.
1: A jak? To není možné.
0: So that means, with this already he programs many future incarnations as a woman.
1: To vlastně znamená, že tímto vlastně programuje mnoha příštích jakoby inkarnací jako žena.
0: So that may even cause then like some souls coming again and again as a victim and do a, so for many lives.
1: To může vlastně, že se nějaké duše vrací po mnoho životů, jako by ta oběť a ten, kdo jakoby udělal nějaký ten čin.
0: So here we can understand that the law of karma is actually also the background for reincarnation.
1: Můžeme vlastně porozumět tomu, že ten zákon karmy je takové pozadí pro tu reinkarnaci.
0: As we said, this world here is called Karmabhumi.
1: A řekli jsme, že tento svět se jmenuje Karmabhumi.
0: We are here because of karmas.
1: My jsme tady kvůli karmě.
0: So you can say like a prisoner is in prison because he did something wrong.
1: Můžeme stejně tak říct, že vlastně někdo je vězení ve vězení, protože udělal něco špatného.
0: So from some point of view, Swamiji even sometimes uses the example of a prison. We are here in our karmic prison.
1: Swamiji používá někdy ten příklad, že my jsme tady v karmickém vězení.
0: Swamiji says there are 10 persons in the prison.
1: Swamiji říká, je 10 lidí ve vězení.
0: And 9 are there because they did some crime.
1: A 9 jich tam je, protože udělali nějaký zločin.
0: But the 10th they came there as a liberator.
1: Ale ten 10. tam přišel jako osvoboditel.
0: And that is a guru.
1: A to je guru.
0: So we are the one who are here incarnated and we had no choice because of our karmas.
1: A my jsme tu vlastně ty, co jsi tu inkarnovali a nemáme jakoby jinou volbu kvůli karmě.
0: But the guru does not come because of karmas.
1: Ale guru nepřichází kvůli karmám.
0: He comes only out of compassion to help us.
1: On přichází jenom jakoby ze soucitu nám pomoct.
0: So when we have liberated, purified all karmas, there is no need for reincarnation anymore.
1: Když pročistíme všechny karmy, tak už není důvod, abychom se znova reinkarnovali.
0: Karma is the sole reason for our incarnation here in this life.
1: Karma je ten vlastně hlavní důvod, jako pro tu naši inkarnaci v tomto životě.
0: Now it would be important to understand a little bit deeper about the different types of karma.
1: A nyní bude důležité, abychom porozuměli různým typům karmy.
0: There is because many say, yeah, law of karma, everything is predestined, then I have no choice at all.
1: No, lidi říká vlastně, když podle toho zákona karmy je všechno už jakoby predestinované, určené, tak já nemám žádnou šanci.
0: And that's a wrong understanding of the law of karma.
1: A to je špatné porozumění tomu zákonu karmy.
0: So we have to distinguish between three types of karma.
1: Musíme rozlišit mezi třema typy karmy.
0: And they are called sanchit karma, pralapta karma and kriyaman karma.
1: Tak to se jmenují.
0: So, and now I suggest maybe to have a break on this point.
1: Možná někdy bychom si mohli dát přestávku.
0: Or maybe let's do like this. Is about this as far as we spoke some question or some remark from your side?
1: Jsou nějaké otázky vlastně na to, o čem jsme teďka povídali?
0: Is it so far understandable?
1: Je to porozumět? Dá se tomu rozumět?
0: Yeah?
1: Very good.
0: Okay. So then I would say let's have now a little bit of break and afterwards we will start to speak about these three types of karmas then.
1: Budeme mít přestávku a pak budeme mluvit o těch třech typách karmy.
0: Okay.

0: Now in Kali Yuga, people are stealing many things.
1: Teď v Kali Yuze lidé mnohé věci kradou.
0: Not only money or ornaments.
1: Nejenom šperky a peníze.
0: But now they are making more different things.
1: Teď jde o víc různých věcí.
0: Imitating.
1: Imitují, napodobují.
0: Now, for example, you all knows.
1: Víte, například všichni to víte.
0: The Indian government changed their currency.
1: Že indická vláda mění měnu.
0: And they announced evening
1: večer,
0: when offices was closed.
1: Večer vyhlásili, když už byly všechny kanceláře zavřené.
0: And they said they have a time to change the money or whatever it is from evening 6 o'clock till midnight.
1: A řekli, že si můžete ty bankovky nebo tu měnu vyměnit od 6 do večera do půlnoci.
0: And then this currency which you have is not anymore valid.
1: No a potom ta měna, ty bankovky, které máte, už nebudou platit.
0: Where the prime minister, he was a little soft and he changed.
1: A tak, ale ministerský předseda a byl hodný a trochu to změnil.
0: But after 3 days,
1: ale po 3 dnech,
0: he introduced a new currency.
1: Představil ty nové bankovky.
0: And after 24 hours, that new currency as a fact, billions of notes already in the market.
1: Ale za 24 hodin už se objevilo biliony falešných bankovek na celém tom
0: and
1: trhu.
0: Some college student.
1: A někteří studenti ze školy.
0: He made for copies out of his telephone.
1: Si to nafotil na telefon.
0: And simply printed out.
1: A vytisknul si to.
0: Computer. And giving to further.
1: Na počítači a normálně.
0: So this is called not honest.
1: A tomu se říká nečestné.
0: And it is a fact.
1: A je to falešné.
0: It is not true.
1: Není to pravdivé.
0: But imitation.
1: To je jenom napodobenina.
0: Imitation is stealing.
1: A napodobování je krádež.
0: Same thing what's happening in the software.
1: A to samé se děje, co se týká softwaru.
0: Whatever you make and work very hard.
1: To, cokoliv, na čem velice usilovně pracujete.
0: Two, three years, four years to develop one technology.
1: Zabere vám to 2, 3, 4 roky, než nějakou technologii vyvinete.
0: You bring to market.
1: Uvedete to na trh.
0: And in one week they will all know what it is.
1: A za jeden týden všichni si
0: and
1: to proskoumají a kopírují to.
0: In the material world,
1: a tak v materiálním světě,
0: there is also stealing.
1: Je, se krade.
0: What we call, what you write, nice book.
1: Když napíšete nějakou pěknou knížku.
0: And sometimes they just change the name.
1: A oni jenom na ní vymění jméno.
0: And inside they change all the names.
1: Vevnitř vymění jenom ta jména.
0: And they print on their name as their own book.
1: A vytisknou to pod svým vlastním jménem, jako by to bylo jejich vlastní
0: like kniha. Poems also.
1: I básně.
0: Bhajans also.
1: I bhajany.
0: The Sanskrit slokas also they try to change, but Sanskrit you can't change.
1: I sanskritské šloky se snaží změnit, ale sanskrit nelze změnit.
0: But they can give name.
1: Ale můžou k tomu přidat jméno.
0: That it is your, my.
1: Že to si to přivlastní, že to je moje.
0: So they will put the Sanskrit in there and the other literatures.
1: A ten sanskrit použijí i v jiné literatuře.
0: Cutting in pieces.
1: Rozsekají to na kousky.
0: Therefore, though it is, there is a call copyrights.
1: I když je to, čemu se říkají autorská práva.
0: But this our copyright system is also commercial.
1: Ale i ten náš systém autorských práv je velice komerční.
0: If you want to have worldwide protection,
1: když byste chtěli mít ochranu na celém světě,
0: then you have to pay that much.
1: Pak musíte za to hodně zaplatit.
0: And after 10 years or the 20 years,
1: a za 10, za 20 let,
0: is limit is finished.
1: Je ta ochrana
0: skončí. So you have to pay again.
1: A musíte platit znova.
0: But the holy scriptures,
1: ale svatá písma,
0: the words of the Jesus,
1: slova Ježíše,
0: you cannot sell anyone.
1: To nemůžete nikomu jen tak prodat.
0: You cannot change it.
1: To nemůžete změnit.
0: Even you use your name on the name of your, instead of the Jesus.
1: I kdybyste to použili pod vlastním jménem místo jména Ježíšova.
0: That doesn't matter.
1: To na tom nezáleží.
0: It will come some kind of bad karma.
1: přinese to určitou špatnou karmu.
0: But in your house you bring a milk.
1: Když do vašeho domu si přinesete mléko.
0: And you said it's milk from my house.
1: A řeknete to mléko z mého domu.
0: Can I give you my milk?
1: Mohu vám nabídnout svoje mléko?
0: But then said it's my cow milk.
1: Neříkáte to mléko od mé krávy.
0: It's milk of our cow.
1: Je to mléko od naší krávy.
0: Or the milk of our goat.
1: Nebo mléko od naší kozy.
0: Or the sheep.
1: Nebo ovce.
0: It's not my milk.
1: Není to vaše mléko.
0: But so we have to introduce which kind of milk is that.
1: Musíme to uvést, představit.
0: Finally we will say the cow milk.
1: Co je to za mléko? Říct to je kravské mléko.
0: So the poetry.
1: A tak báseň.
0: The bhajans.
1: Poezie, bhajany.
0: A shlokas.
1: Shloky.
0: This is a spiritual milk.
1: To je duchovní mléko.
0: One person came to Guruji.
1: Jeden člověk přišel za Guruji.
0: And said.
1: A řekl.
0: Gurudev, you have written so many bhajans.
1: Gurudev, vy jste napsal tolik bhajanů.
0: And many other saints written bhajans.
1: A mnoho dalších svědců psali také bhajany.
0: I have great wish to write nice bhajans.
1: Já mám velké přání psát také pěkné bhajany.
0: So Guruji said very good.
1: A Guruji říká velice
0: go
1: dobře.
0: Go ahead.
1: Jen
0: it is a great things.
1: To je velká věc.
0: But he said.
1: Ale on řekl.
0: Gurudev. The butter have eaten already.
1: Ale Gurudev, to máslo už bylo snědeno.
0: Only the butter milk remained.
1: Jenom ta smetana, to máslo už bylo snědeno, teď už zbývá jen to podmáslí.
0: So you just took the butter away from the milk?
1: Oni, vy už jste vybrali to máslo z toho mléka?
0: The real butter is different.
1: Ale skutečné máslo je to jiné.
0: Don't gain the milk butter from the milk.
1: Nezískávejte máslo přímo z mléka.
0: That is still not proper procession.
1: To není ten správný vhodný proces.
0: The real milk have a butter inside.
1: Skutečné mléko má v sobě máslo.
0: But it should go through process that is called heating.
1: Ale musí to projít procesem zahřívání.
0: So you boil the milk.
1: Takže vy to mléko svaříte.
0: Then you cool down.
1: Pak ho schladíte.
0: The butter is inside.
1: A to máslo tam pořád
0: je uvnitř.
1: Nikdo ho ještě nevzal.
0: Not destroyed.
1: Není zničené.
0: And then you make the yogurt.
1: A pak z něj uděláte jogurt.
0: That, so you let go milk rest.
1: Necháte to mléko odpočívat.
0: The Hungarian call sleeping milk.
1: Maďaři tomu říkají spící mléko.
0: The yogurt, sleeping.
1: Jogurtu říkají spící mléko.
0: And then from yogurt, from the curd, we are churning.
1: A potom ten jogurt potom stloukáme.
0: And then that butter comes up.
1: A teprve potom z toho získáváme máslo.
0: And that butter is the real butter.
1: A to je skutečné máslo.
0: The best butter.
1: Nejlepší máslo.
0: The healthy butter.
1: Zdravé máslo.
0: And then ghee. If you melt the butter, then it's.
1: A potom, když z takového másla udělíte ghee, tak.
0: So, but we are getting the butters.
1: To, co my máme tady za máslo.
0: And this is unripe butter.
1: To je nezralé, nevyzralé máslo.
0: And therefore, it creates more cholesterol, etc., etc.
1: A proto potom vytváří se cholesterolu a tak dále.
0: The taste is also different.
1: I ta chuť je jiná.
0: So that man with Guruji sitting and said, Gurudev.
1: A tak ten muž, který seděl s Gurujím, říká Gurudev.
0: The butter have eaten all.
1: To máslo už je všechno snědené.
0: Kabir Das, Sur Das, Mirabai.
1: Kabir Das, Sur Das, Mirabai.
0: Nanak Das.
1: Nanak Das.
0: And you and all these great saints, Mahaprabhuji.
1: Vy a Mahaprabhuji a všichni velcí svědci.
0: They wrote the bhajan. Butter means they wrote. They gave all the knowledge inside.
1: To, oni to máslo už se sbírali, to znamená, oni všechno to poznání už dali do svých bhajanů.
0: And what remained for me?
1: A co zbylo na mě?
0: There's no butter.
1: V tom už žádné máslo není.
0: Only sour yogurt.
1: Jenom kyselý jogurt.
0: So Guruji said, yes, you are very, very wise person.
1: A Guruji říká, ano, ty jsi velice moudrý člověk.
0: He said, thank you, Guruji.
1: Říká, děkuji vám, Guruji.
0: But.
1: Ale.
0: Gurudev said, but.
1: Ale Gurudev řekl, ale.
0: You know, if butter have eaten all these other writers.
1: Možná všichni ty spisovatelé už to máslo snědli, se sbírali.
0: I understand.
1: Tomu rozumím.
0: They left nothing.
1: Nic už nenechali.
0: But They ate only the butter.
1: Ale oni snědli jenom to máslo.
0: They didn't eat yet the cow.
1: Ještě nesnědli tu krávu.
0: So, milk the cow up, the feed the cow with the love.
1: Tak krm tu krávu láskou.
0: Prem. Prem means love. Feed the cow with the love.
1: Nakrm tu krávu láskou.
0: And milk day and night.
1: A ve dne v noci.
0: You will have also enough butter.
1: Podoj a pak budeš mít dostatek i másla i pro sebe.
0: So cow is our buddhi.
1: Cow to je naše, ta kráva to je naše buddhi.
0: Our intellect.
1: Náš intelekt.
0: And there, if we use the prem means love means the bhakti devotion.
1: Pokud použijeme svoji prem, to znamená lásku, oddanost,
0: then
1: bhakti.
0: The butter of the viveka will come.
1: Potom přijde máslo viveky.
0: And you will be able to write more bhajans.
1: Budete schopni sepsat více bhajanů, další šloky.
0: Many good things.
1: A mnoho dobrých věcí.
0: This is very important.
1: To je velmi důležité.
0: So who is writing something?
1: Kdo něco píše, kdo je spisovatel?
0: Not looking in one book and this book.
1: Ne, aby se díval do jedné knihy a tamhle té knihy.
0: That's called the bookworm.
1: Tomu se říká i takový ty knihomolové.
0: So in the library there are many many bookworms.
1: V těch knihovnách jsou je mnoho těch knihomolů.
0: So looking many many books.
1: Prohlížejí mnoho mnoho knih.
0: And writing one sentence from somewhere, someone somewhere, half page from where.
1: A opíší jednu větu tamhle, tady půl stránky odtamtud.
0: If they would mention quote that is from that book, from that writer. That is okay.
1: Pokud to tam zmíní, že to citují, že je to z té a té knihy tohoto autora, pak je to v pořádku.
0: But what was your knowledge?
1: Ale kde pak zůstalo to vaše poznání?
0: That is, what can you write?
1: Co vlastně vy můžete k tomu napsat?
0: That is the same thing for the yogi.
1: A stejné je to pro yogíny.
0: You, okay, you will teach asanas.
1: Vy cvičíte asany.
0: Pranayams.
1: Pranayamu.
0: You will read the Yoga and Daily Life book.
1: Přečtete si knihu Yogi den životě.
0: You will read what you call the hidden powers in humans.
1: Přečtete si to, co čemu říkáme skryté síly v člověku.
0: Or you will read Bhagavad Gita.
1: Nebo si přečtete Bhagavad Gita.
0: Or Quran.
1: Nebo Korán.
0: Or Bible.
1: Nebo Bibli.
0: Or Vedas.
1: Nebo Védy.
0: But this is not your.
1: Ale to není vaše.
0: It is a prepared.
1: To je připravené.
0: It's a prepared food.
1: To je pro vás připravené.
0: Served on the table.
1: Je vám to naservírováno na stůl.
0: Just eat.
1: Jenom si to sněste.
0: It's okay.
1: To je v pořádku.
0: That knowledge you can take it.
1: To poznání z toho si můžete vzít.
0: That knowledge when you will eat that knowledge.
1: Vy se nakrmíte, nasytíte.
0: When you will put in the womb of your intellect.
1: Poznání a dáte ho dolů na svého intelektu.
0: The good seeds of the wisdom.
1: Jsou to semena, dobrá semena moudrosti.
0: Then your baby will be born.
1: Pak se vám narodí dítě.
0: As a wisdom.
1: V podobě moudrosti.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: So the how these trees.
1: Teprve, když tam budou jabka, tak poznáme, že je to jabloň, že je to ten strom.
0: So what is your child?
1: Takže co je vaším dítětem?
0: That will show how you are.
1: To vám ukáže, jaký jste vy.
0: What was the father?
1: Kdo byl otcem?
0: And what was the mother?
1: A kdo byl matkou?
0: And that will not get lost the quality of the father and mother.
1: A ta kvalita, ty vlastnosti rodičů se nestratí.
0: So father is a jnana.
1: Otec je jnana.
0: And mother is a bhakti.
1: A matka je bhakti.
0: So the bhakti and jnana together.
1: A bhakti and jnana dohromady.
0: Jnana, not ajnana.
1: In Czech it's
0: ajnana.
1: And.
0: Okay.
1: To česky je a hinčně a znamená ne, tak je to.
0: Because the in the translation. That's why I can't learn your Czech language.
1: Proto se nemůžu naučit česky.
0: I'm not concentrating what you are saying.
1: Nesoustředuji se na to, co říkáš.
0: If I will concentrate to learn one word what how you are talking.
1: Kdybych se soustředil na to jediné slovo, co říkáš.
0: Then my stream will get less.
1: Pak by ten můj proud se zmenšil.
0: And the translation should be very good one.
1: překlad by měl být velice dobrý.
0: So it seems that he knows everything what I'm talking.
1: Zdá se, jako by věděl všechno, co říkám.
0: So the knowledge.
1: Takže poznání,
0: which we have,
1: které máme,
0: is very important.
1: Je velmi důležité.
0: Then we can come. So if you practice yoga, okay, you should practice.
1: A tak pokud cvičíte jogu, dobrá, měli byste cvičit.
0: But you should not say this is my book.
1: Ale neměl byste říkat, to je moje kniha.
0: You are writing book.
1: Píšete knihu.
0: Hidden powers in humans.
1: Skryté síly člověku.
0: You write everything.
1: Všechno tam napíšete.
0: And then you write your name.
1: A pak se potom podepíšete svým jménem.
0: The many people they use our chakra.
1: Mnoho lidí používají naše čakry.
0: At least they could write a letter that can be used this your chakras.
1: Mohli by aspoň napsat dopis a zeptat se, můžeme použít ty čakry?
0: But they doesn't dare to write.
1: Oni se neodváží ani zeptat.
0: Because then they will think that we don't have a knowledge.
1: Protože pak by si mysleli, že by vypadali jako že nemají to poznání.
0: They want to show that yes, we are great.
1: Oni se chtějí předvést jako ano, já jsem
0: ten. Of course, you are very great.
1: Ano, samozřejmě jsi skvělý.
0: Yeah, you are very high.
1: Jsi velice vysoký, vysoko postavený.
0: Because it's going high only, like a tuya.
1: Jako ty tuje jdou jenom nahoru.
0: But when the cherry trees ripe.
1: Ale když dozrávají třešně na třešni.
0: Then the cherry trees branches are coming towards us. Please take the fruits.
1: Pak se ty větve těch třešní sklánějí k nám dolů a říkají prosím vezmi si to ovoce.
0: So that's what many scriptures, which is written of holy literatures by the great saints, people manipulated.
1: A tak ty svatá písma, která jsou napsána velkými svědci, to lidé zmanipulovali.
0: And now everything is put it into the computer.
1: A dneska se všechno převádí do počítačů.
0: And you can't trust in the computer what they are writing.
1: A nemůžete ale důvěřovat tomu, co se píše v počítači.
0: If you check into the Google.
1: Když se nalogujete do Google.
0: About one rabbit.
1: Dáte tam hledat o králíkovi.
0: So, you know, anyone write anything how they like to repeat into the Google.
1: Do Google tam každý může napsat, co chce, co si myslí.
0: So many things in computers, which is people write half knowledge people.
1: Tam píšou lidi, kteří mají jen

0: poloviční poznání.
1: And half knowledge people if who is reading they get only quarter knowledge.
0: No a když to čte někdo, kdo taky má jen poloviční poznání, tak z toho potom je jenom čtvrtina poznání.
1: And when they will act according to that quarter knowledge.
0: No a když budou jednat na základě takového čtvrtinového.
1: It will remain some grams.
0: Poznání, tak z toho zbydou jenom pár gramů.
1: And some grams will be lost in the snow without the snow is falling.
0: A ty zrnka toho poznání se ztratí v těch sněhových závějích.
1: That's right.
0: Tak je to.
1: So we try.
0: Tak my se snažíme.
1: And we have to give this knowledge to people the worldwide.
0: Měli bychom toto poznání předávat lidem po celém světě.
1: What is Bhagavad Gita?
0: Co je Bhagavad Gita?
1: Now world knows. But they don't know Sanskrit.
0: Svět to ví, ale neznají sanskrit.
1: And therefore many don't read.
0: Proto to mnozí nečtou.
1: Then there is one obstacle.
0: A pak je tu překážka.
1: People think this is not my religion book.
0: Lidé si myslí, to není kniha mého náboženství.
1: So why should I read?
0: Proč bych si to měl číst?
1: And you see, so the wisdom is lying in the dust.
0: A tak to dopadá, že ta moudrost leží v prachu.
1: When the Shankaracharya came to his master.
0: Když Shankaracharya přišel ke jeho mistrovi.
1: And he asked his master.
0: A ptal se svého mistra.
1: Please can you accept me as your disciple?
0: Můžete mě prosím přijmout za svého žáka?
1: And his master said.
0: A jeho mistr řekl.
1: Yes.
0: Ano.
1: Then Shankaracharya said, what is my duty?
0: A Shankaracharya se ptal, co je mojí povinností?
1: So he said, this holy book. Lying here, nobody's writing again. It's falling apart. The papers, pages in the dust.
0: Podívej, tady ty svaté knihy už je nikdo nečte, už leží v prachu a jejich stránky se rozpadají na prach.
1: So Shankaracharya went and looked this script.
0: Shankaracharya šel a viděl tam ty svitky.
1: And he was a great Sanskrit scholar.
0: Byl to velký sanskritský učenec.
1: And that was written in Sanskrit.
0: A bylo to napsáno v sanskrtu.
1: Shankaracharya said, oh God.
0: A Shankaracharya řekl, pro Boha.
1: Such a treasure.
0: Takový poklad.
1: Such a wisdom.
0: Taková moudrost.
1: The truth.
0: Ta pravda.
1: The reality.
0: Skutečnost.
1: Is lying in the dust.
0: Leží v prachu.
1: So he cleaned this, each and every paper.
0: A tak každý jednotlivý papír stránku
1: and
0: očistil.
1: Again he read and he write it again.
0: A znova to přečetl a přepsal.
1: And so also the disciples.
0: A takže také žáci.
1: When some disciples are not capable, then they put the teaching of the master one side.
0: A když někteří žáci nejsou dostatečně schopní, tak to mistrovo učení odloží.
1: Where the dust is coming on.
0: Kde se na něj a tam na něj nechají dopadat.
1: Themselves they think I am the master now.
0: A sami o sobě si myslí, já jsem teď mistr.
1: They neglect their master.
0: A zanevřou, zapomenou
1: That's
0: na svého
1: called
0: mistra.
1: Self-made master.
0: A to jsou takový ty mistři sami
1: That's
0: za
1: master
0: sebe.
1: Master of ego.
0: To jsou mistři pouze ego.
1: Master of proudness.
0: Mistři píchy.
1: And master of big, that kind of ambition to become the famous that I am the greatest.
0: A mistři takový těch ambicí se proslavit a aby byli považováni za nejlepší, největší.
1: You see how many priests you have in Christianity?
0: Víte, kolik máte kněžích v křesťanství?
1: And how many bishops?
0: A kolik biskupů?
1: And pope.
0: A papeže.
1: So behind whom the pope has the position?
0: Ale kde má ten papež pozici?
1: Because of Jesus.
0: A díky komu má papež svoji pozici? Díky Ježíšovi.
1: So the bishops or pope, tak, they act according to the rules and regulation of the Jesus.
0: A tak papež a biskupové jednají, chovají se podle přikázání, podle pravidel od Ježíše.
1: In the whole, all the four continents.
0: Na všech čtyřech kontinentech.
1: There is a Christianity spread.
0: Se je rozšířeno křesťanství.
1: And there are many different mind of people.
0: A mají tam lidé tam smýšlí různě.
1: But they worked very hard that no one can change the reality of the Jesus words.
0: Ale oni velice usilovně pracují na tom, aby nikdo nemohl měnit tu skutečnost Ježíšových slov.
1: Similarly, no one can change the Vedas.
0: A podobně nikdo nemůže měnit Védy a Upanishády.
1: Srimad Bhagavatam.
0: Srimad Bhagavatam.
1: And Gita, etc., etc.
0: Gitu a tak dále.
1: Who put a wise person made in the perfect language that's called the Sanskrit.
0: Protože ti moudří lidé to sepsali v dokonalém jazyce, kterému se říká sanskrit.
1: And you know that Sanskrit is the mother of all languages.
0: A víte, že sanskrit je matkou všech jazyků.
1: And that no one can change.
0: A to nikdo nedokáže změnit.
1: Yes, we can say anyone as my mother.
0: Ano, můžete říct kdokoliv je moje matka.
1: So how Sanskrit mother becomes many mothers?
0: A jak se ta matka sanskritu stala matkou mnoha?
1: And that we call the mother tongue.
0: Tomu se říká mateřský jazyk.
1: So everyone said it's my mother tongue language.
0: A každý říká, to je můj mateřský
1: so
0: jazyk.
1: So that Sanskrit mother changed in to billions of mothers.
0: A tak ta matka sanskrit se proměnila v miliony matek.
1: Why not?
0: Proč ne?
1: They understand each other.
0: Oni si rozumí.
1: But the roots are there. And so the God is from there. After came many incarnations.
0: A ty kořeny ale vedou tam, Bůh je tam a potom přišlo mnoho inkarnací.
1: Only the one what we call the Holy Father.
0: Je jediný, kterému říkáme svatý otec.
1: And that Holy Father we call the Brahman.
0: A my tomu říkáme Brahman.
1: That Brahman, that is.
0: A to je Brahman.
1: Yeah. Not the Brahma. Brahma is also father.
0: Ne Brahma, to je otec.
1: You can say Holy Father Brahma.
0: Můžete i o Brahma říkat, že je
1: Brahma
0: svatý
1: is
0: otec.
1: Not a Holy Father.
0: Ale to není svatý otec.
1: The Holy Father is called Brahman.
0: Ten svatý otec, ten tomu se říká Brahm.
1: Which has no form.
0: Který nemá žádnou podobu.
1: This has no dualities.
0: Nemá žádnou dvojnost.
1: It's one, the God.
0: Je to samo jediný
1: Bůh. So why we cannot believe?
0: A proč k něj nemůžeme věřit?
1: The word Allah.
0: Nebo slovo Allah.
1: Allah has no form.
0: Allah nemá žádnou podobu.
1: But Allah means that Brahman, that omniscient, omnipresent.
0: Znamená to onen Brahm, onen vševědoucí, všudy přítomný.
1: But people write according to their feelings.
0: Ale lidé píší podle toho, jak to sami cítí.
1: So that what I wanted to tell you today, this translation of one bhajan of Mahaprabhuji.
0: A dnes jsem vám chtěl přeložit jeden bhajan Mahaprabhujiho.
1: And this is for the bhaktas, because how person can get out of the path.
0: To je totiž pro bhakty, jak člověk může sejít z cesty.
1: Mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. You were great wise person.
0: Byl jsi velice skvělý, moudrý člověk.
1: Oh my mind.
0: O má mysli.
1: You had so many things.
0: Měla jsi toho tolik.
1: You were rich.
0: Byla jsi bohatá.
1: Very rich.
0: Velmi bohatá.
1: Wisdom.
0: Moudrost.
1: Characters.
0: Měla si charakter.
1: Knowledge.
0: Poznání.
1: Qualities. Many things.
0: Kvality, mnoho věcí.
1: But oh my mind, you lost this all your wealth.
0: Ale oh má mysli, všechno tohle své bohatství si ztratila.
1: On the bad society.
0: Kvůli špatné společnosti.
1: So search the good society.
0: Tak hledejte dobrou společnost.
1: Search the satsang.
0: Hledejte satsang.
1: Doesn't matter from which religion.
0: Je jedno, z kterého náboženství.
1: Where there is one talks for all creatures.
0: Kdekoliv, kde se mluví
1: for every life.
0: Pro blaho všech tvorů, pro blaho každého života.
1: That's very important.
0: To je velmi důležité.
1: Therefore it is said.
0: Proto
1: mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. Oh my mind, you were very rich.
0: O má mysli, byla jsi velmi bohatá.
1: But you lost everything.
0: Ale všechno si ztratila.
1: In gambling.
0: Prohrála.
1: Kusanga gambling.
0: Kusanga a hazard.
1: And you can lose everything without no. You play gambling and you lost all your billions of dollars.
0: Když hazardujete, můžete všechno v okamžiku prohrát, všechny miliony dolarů.
1: Satguru Saran Bachan Bemuk Hoye. Why, how it happened you went to the Kusanga?
0: A proč se to stalo, jak se to stalo, šla si na Kusang?

0: vaše modlitby, vaše
1: mantras,
0: meditace, vaše mantry.
1: Everything. You lost in the bad society.
0: Všechno si v té špatné společnosti ztratil.
1: Good, bad habit.
0: Špatné zvyky.
1: Alcohol and many drugs.
0: Alkohol a drogy.
1: Everything lost you.
0: Všechno je ztraceno.
1: Gyan, dhyan, bhakti sab khoi. Oh my mind, you lost the knowledge. You lost your meditation sadhana.
0: O má mysli, ztratila si svoje poznání, svou meditaci a sádhanu.
1: And you lost the devotion.
0: A ztratila si oddanost.
1: Chut gai satsang. And now you left the satsang.
0: A opustila si i satsang.
1: You are going to kusanga, not the satsanga.
0: A chodíš na kusangy a ne na satsang.
1: Immediately you fall to such a desires,
0: okamžitě propadneš takovým touhám,
1: which is not good for your sadhanas, for your spiritual life, etc.
0: Které nejsou dobré pro tvoji sádhanu, tvůj duchovní život a tak dále.
1: Gyan, dhyan, bhakti sab khoi. Gyana, dhyana and bhakti, all you lost.
0: Gyan, bhakti, to všechno si ztratil.
1: Chut gai satsang. And because the satsang, you lost the satsang.
0: Protože si ztratil i satsang.
1: Sat paramarat sukarit bhulo chal rayo kudhang. You have given up the good deeds.
0: Vzdal si se dobrých činů, dobrých skutků.
1: Paramarat. Paramarat means you are supporting.
0: To znamená, že někoho podporovat.
1: Poor people.
0: Chudé lidi.
1: Poor animals.
0: Ubohá zvířata.
1: The drying poor plants.
0: Ty usychající rostliny.
1: Giving water.
0: Dává, zaléváte
1: now je. Feeding the birds.
0: Teď krmíte ptáky.
1: The rabbits.
0: Králíky.
1: The deers.
0: Jeleny.
1: Because
0: psíky.
1: Their nourishment is under the snow.
0: Protože tu jejich potravu oni teď mají pod sněhem.
1: This is a great things what you can do.
0: To je velká věc, kterou můžete udělat.
1: So feed them.
0: Takže krmte je.
1: Don't kill them.
0: Ale nezabíjejte je.
1: And don't eat them.
0: A nejeste je.
1: That's it.
0: Tak je to.
1: They have love.
0: Mají lásku.
1: So doesn't matter the pig.
0: Ať už je to prase.
1: Or a chicken.
0: Nebo kuře.
1: Deer or a rabbit.
0: Srnka nebo zajíc.
1: Goat.
0: Králík.
1: Or the sheep.
0: Koza nebo ovce.
1: They are not for killing and eating.
0: Nejsou proto, aby byli zabíjeni a
1: jezeni. They give us.
0: Oni nám dávají.
1: They give what they can.
0: Dávají nám, co mohou.
1: Therefore, chut gai satsang, sat paramarat sukrat bhulo chal rahyo kudang. This all you have forgotten.
0: A tohle všechno si zapomněl.
1: And now you are going on the different path.
0: A teď už jdeš jinou cestou.
1: That is. Karma will come back.
0: Ale ta karma se vrátí.
1: It's a guru vakya.
0: To je guru vakya.
1: It's protecting us.
0: On nás ochraňuje.
1: But don't challenge. Don't challenge guru vakya.
0: Ale neskoušejte, netestujte guru vakya, nevyzývejte.
1: It takes time. It takes time that you're losing that good karmas.
0: Ale trvá to, zabere to dobu, když vy ztrácíte ty dobré
1: and
0: karmy.
1: Then it will come what it should come.
0: Ale nakonec přijde, co má přijít.
1: Dhiraj dharam dhyan sab khoyo. You lost your dhiraj. Dhiraj means that geduld, what is a geduld? Patience.
0: Ztratil si svoji trpělivost.
1: Dhiraj dharma. You lost your dharma.
0: Ztratil si svou dharmu.
1: Dhyana is meditation, now you don't meditate.
0: A teď už nemedituješ.
1: Instead of meditation, you are looking in your laptops.
0: A místo, aby si meditoval, tak se díváš do svého počítače.
1: This all you lost, dhyana, dhyana, dharma, dhiraj, or dhyana, you lost this.
0: Tohle všechno jsi ztratil.
1: Tamas mai umang. Now you have the tamas guna.
0: A nyní máš tamas gunu.
1: In one hand is a bottle.
0: V jedné ruce je lahev.
1: In other hand is a glass.
0: A v druhé je sklenička.
1: And putting this alcohol in glass, but it's going on beside.
0: A snažíte se nalít alkohol do skleničky, ale netrefíte.
1: Tamas guna.
0: To je tamas guna.
1: God protect us from tamas guna.
0: Bože, ochraňuj nás před tamas gunou.

0: That's very important.
1: To je velmi důležité.
0: Tamas mai umang. Now you are very happy in the tamas guna.
1: A teď jsi velice šťastný v tamas guně.
0: Vishe bhogme phire bhatakto and running here and there for many desires.
1: A pobíháš sem a tam a honíš se za touhami.
0: I want to become richest.
1: Chci se stát nejbohatším.
0: I want to make money.
1: Chci vydělávat peníze.
0: And if somebody asks for some donation, you don't want to give.
1: A když vás někdo požádá o nějaký dar, tak nechcete nic dát.
0: A poor person,
1: chudý člověk,
0: will give even one crown to the poor person at railway station.
1: Chudý člověk dá tomu žebrákovi na nádraží aspoň korunu.
0: But rich people who's going to the gambling.
1: Ale ty bohatí lidé, kteří, kteří jdou, aby jedli v nějakém sedmihvězdičkovém restauraci,
0: will give for one dinner $2,000.
1: Za večeři klidně zaplatí $2,000.
0: But for poor people you don't give even one cent.
1: Ale tomu chudákovi nedají ani jeden cent, ani halíř.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: Rich one don't want to lose the money.
1: Bohatí lidé nechtějí ztratit peníze.
0: But even you give one cent to needy person.
1: Ale když dáte aspoň jeden halíř, jeden cent tomu, kdo to potřebuje,
0: you will get 100
1: tak dostanete 100krát zpátky. Tisíckrát víc zpátky od Boha.
0: So help.
1: Takže pomáhejte.
0: Helping hands has more values than the folded hands.
1: Pomáhající ruce mají větší cenu než sepjaté ruce.
0: Vishe bhogme phire bhatakto kapti nich kulang. Now you are tricky.
1: Teď začínáš podvádět.
0: Now you have lower thinking.
1: Teď máš nízké myšlení.
0: And not faithful.
1: A nejsi věrný.
0: Sri Pujya Bhagwan Dev Purisha Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji říká.
0: The universal worshipped Lord Sri Dev Puriji.
1: V celém vesmíru uctívaný pán Sri Dev Puriji.
0: Must fakir malang, my master Dev Puriji.
1: Můj mistr Dev Puriji.
0: Is a must. Happy, divine, fearless.
1: Je beze strachu, je božský a šťastný.
0: Fakir. This is the Urdu word, the Urdu saint, je to, for Muslim saint.
1: Urdské slovo fakir pro světce.
0: Malang, very happy,
1: velmi
0: fearless.
1: Šťastný, beze strachu.
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ke Mahaprabhuji said, in the shelter of lotus feet of the master.
1: Mahaprabhuji říká, pod ochranou lotosových nohou mistra.
0: Rai hamesha sang, that I'm all the times with him.
1: Jsem neustále s ním.
0: My always my concentration, my vritti in the holy feet of my master.
1: Moje koncentrace, moje vritti se ubírají stále ke svatým nohám mistra.
0: That's it. This is the. So how this bhajan is so beautiful written.
1: Tak to krásně napsán tento bhajan.
0: Therefore holy Guruji said.
1: Proto holy Guruji řekl.
0: Akhiya sat guru charano me lagi. Akhiya sat guru.

0: my concentration, my attention, my consciousness, my eyes are all the times in the holy feet of my Gurudev, Bhagavan Deep Narayan Mahaprabhuji.
1: Holy Guruji řekl, moje koncentrace, můj zrak, moje neustále se upínám k holotosovým nohám mého mistra Mahaprabhuji.
0: So the chanty will sing. Akhiya, that I broke because of your melody.

0: अलकपुर जी महादेव की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स,
1: drahi sestry a bratia,
0: डियर ऑल योगा प्रैक्टिशनर्स,
1: drahi všetci jogoví cvičenci,
0: ऑल our different countries here,
1: účastníci zo všetkých krajín, ktorí ste tu.
0: Thanks all to the organizers.
1: Ďakujeme organizátorom.
0: We are here in beautiful place of our ashram Mahaprabhu Deep Satsang Ashram.
1: Vďaka ktorým sme tu v týchto nádherných priestoroch nášho Mahaprabhu Deep Ashramu.
0: What can be more than most beautiful place, the sky, the clouds, beautiful trees, peace, beautiful birds. What can be more than this in the heaven?
1: Čo môže byť viac ako takýto nádherný priestor, nebo, oblaky, spev vtákov a pokoj, ktorý tu máme? Ani v nebi takéto nemáme.
0: And we are brothers from the different parts of different countries.
1: Sme príbuzní z mnohých krajín.
0: But that countries are only according to the humans thoughts.
1: Ale delíme sa na krajiny len v ľudských myšlienkach.
0: Otherwise we are all on one whole earth.
1: Ináč sme všetci patríme jednej zemi.
0: And we are the children of this earth.
1: A sme deťmi tejto zeme.
0: I'm very happy to see you after 7 years in a month.
1: Som veľmi šťastný, že vás vidím po 7 mesiacoch.
0: It went very quickly.
1: Prešli veľmi rýchlo.
0: It was middle of the December.
1: Pred chvíľkou bola polovica decembra.
0: And then in India and other countries, New Zealand, Fiji, etc.
1: A potom v Indii, na Fiji aj v ostatných kútoch sveta.
0: No one knew about this, what it can happen, what it is happened now.
1: Nikto neočakával, že sa stane to, čo sa deje teraz.
0: This corona, and in that

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय।
1: सदाशिवसमारंभं शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the Cosmic Self.
2: Pozdrav kosmickému já.
1: Salutations to Srila Purji Siddhapeet Parampara.
2: A pozdrav Shri Alak Puriji Siddhapeet Parampara.
1: And another pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandalishwar Maheshwaranand Puriji.
2: A moje pokorné pranám jeho svatosti Gurudevovi Svámi Maheshwaranandžímu.
1: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
2: Om Namo Narayan všem přítomným sannyasinům.
1: Hari Om and good evening to all of you and those who are watching through Swamiji TV.
2: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady i kdo se díváte na Swamiji TV.
1: What a beautiful bhajan, sadhana chara karo vichara.
2: Jaký krásný je to bhajan, sadhana chara.
1: It is the teachings of Bhagavad Pada Sri Shankaracharya ji, which Guruji, Holy Guruji, put down in a simple language.
2: Je to učení Sri Shankaracharya, které Holy Guruji převedl do prostého jazyka.
1: There are so many Upanishads, Veda, Puranas, all that, but for us ignorant human beings who cannot really understand all of that, our great parampara masters create bhajans to simplify the meaning.
2: Je tolik Upanishad, tolik svatých spisů, ale my, nevědomí lidé, se v nich nevyznáme, když je čteme. Proto naši skvělí mistři, naší parampara, nám je předávají prostými slovy.
1: Bhagavad Pada Sri Shankaracharya ji, he wrote about this sadhanachara and about the shat sampatti in Vivek Chudamani.
2: Shankaracharya ji ve své knize Viveka Chudamani psal právě o tomto, o čtyřech sádhanách, o sačampaty a tak dále.
1: But Holy Guruji, for us in simple language, for all the Indian Hindi speakers.
2: Ale Holy Guruji, prostým jazykem pro nás, pro všechny, kdo mluvíme hindsky.
1: Because you all understand. So, but Hindi is still more simpler to understand than in Sanskrit.
2: Ale pořád hinština je více srozumitelná než Sanskrit.
1: So, sadhana chara karo hari pyara. Oh, the ones who chant the name of the Hari.
2: Oh, vy, kteří zpíváte jméno Hariho.
1: In this Kali Yuga, it is said, Hari naam sankirtan karne walo ki mukti hoti hai, which means those who chant the name of the Hari, those who chant the name of the Lord, those who chant Guru Mantra will be easily liberated. That's the easiest way for mukti in Kali Yuga.
2: Říká se, že v této Kali Yuze ta nejsnazší cesta k vysvobození je zpívat jméno Pána, zpívat jméno Hariho, opakovat Guru Mantru.
1: So, O seekers, O bhaktas, devotees who chant the name of Hari, who are loved by Hari,
2: vy všichni hledající, vy všichni oddaní, kdo zpíváte jméno Hariho, kdo ho máte rádi.
1: If we follow these four paths, four rules, then we are on the path to moksha and we will get moksha.
2: Pokud budete dodržovat tyto čtyři zásady, jste na cestě k mokši.
1: Pela sadhana viveka vicharo. So first, Viveka, think about our Viveka, our determination, discrimination power.
2: První je Viveka, přemýšlejte o Vivece, o síle rozlišování.
1: To differentiate between what is permanent and what is temporary.
2: Rozlišit, co je trvalé a co je dočasné.
1: Who can differentiate between satya and asatya, between the truth and the lies.
2: To, co dokáže rozlišit mezi pravdou a nepravdou, pravdou a lží.
1: Duja sadhana vairagya kahi je. So the second sadhana, the second way is vairagya, is to let go.
2: A druhým krokem na cestě je vairagya a opustit to, nechat to být.
1: Detachment from all the worldly materialistic things.
2: odpoutej se od všech světských hmotných věcí.
1: And also in Brahmaloka all the beautiful things that we may get in the heavenly world, we also detach ourselves from that.
2: Odpoutej se i od těch krásných věcí, které bys mohl dostat třeba v nebi.
1: Tija sadhana shat sampati dharo, so the six virtues of us.
2: A máme šest cností.
1: So the six sense, samadham, shraddha or titiksha, uparna and samadhana vichara. So if we follow these six inner intuitions, the inner powers of humans, then we will be always in ananda.
2: Pokud budeme následovat těchto šest vnitřních sil, vnitřní intuicí, budeme neustále v ánandě.
1: Čota sadhana mokshki icha. Mokshatva, the longingness to attain moksha, to be liberated, to be free from this cycle of death and birth.
2: Čtvrtou sadhanou je touha po mokši, potom, abychom se osvobodili z tohoto koloběhu zrození a smrti.
1: Mumukshatva is that intense longing to attain something, to attain moksha, to attain self-realization.
2: Je to ta intenzivní touha něčeho dosáhnout seberealizace.
1: Shri Madhavananji, Holy Guruji, is telling us that Shri Pujya Bhagavan Deepa Narayana Madhavananda kahe sadhana chara. To the lotus feet of Mahaprabhuji, Shri Madhavananji Maharaj is telling us that these are the four ways.
2: U lotosových nohou Mahaprabhujiho nám Madhavananji Holy Guruji říká, toto jsou čtyři cesty.
1: All the Vedas, Puranas, all the knowledge are in the bhajans, we just need to understand them.
2: Všechny Védy a Purány jsou v bhajanech, jenom jim potřebujeme porozumět.
1: But sometimes for me even it's a little bit hard to understand because it's this very specific Marwaric dialect in some of the bhajans.
2: Pro mě některým je také těžší rozumět, protože jsou psané v dialektu Marwari.
1: And I love our prayer.
2: A já miluju naši modlitbu.
1: That's why we say the importance of bhava.
2: Proto mluvíme o důležitosti bhava.
1: Our prayer is a combination of written by Mahaprabhuji, Holy Guruji and Swamiji.
2: Naše modlitba je kombinací spojení toho, co napsal Mahaprabhuji, Holy Guruji, Swamiji.
1: Some parts of our prayer is in Hindi.
2: Některé části jsou v hinštině.
1: Some parts of our prayer is in Sanskrit.
2: Některé části naší modlitby jsou v sanskritu.
1: And Guruji was the best.
2: A Guruji byl nejlepší.
1: We have Hindi, no sorry, Marwari and Sanskrit mixture in our prayer.
2: Máme směs sanskritu a Marwari v naší modlitbě.
1: And then when you have true scholars of Sanskrit, they read in the prayer and they say, I said yes, this is true combination and merger of languages.
2: A i ty učenci sanskritu, když to čtou, tak jsou z toho překvapení. A já říkám, ano, to je opravdu propojení těch jazyků.
1: But that's the point, that the bhava, what is Guruji's bhava, what is he trying to explain, that we all understand with that simple language.
2: Ale je ta o té bhava, to, co Guruji jako bhávu do toho dává, tomuto jednoduchému jazyku my rozumíme.
1: All the knowledge which we can get, he gave us in bhajans, he gave us in all these forms.
2: Všechno to poznání, které můžeme dostat, se nám dostává právě v bhajanech, právě v této podobě.
1: Co titiksha, no? What does titiksha mean?
2: Tak titiksha, co znamená titiksha?
1: Patience.
2: Trpělivost.
1: Endurance, patience.
2: Vydržet něco, být trpělivý.
1: So we were enduring for so many days and weeks, and today finally the documentary of the Himalaya trip came.
2: Tak jsme to vydrželi, byli jsme trpěliví tak dlouho, až konečně dneska máme tady ten dokument z cesty do Himalají.
1: So I would request Niranjan Puruji to come and

0: presented.
1: Tak prosím Ram Jampurijiho, aby přišel a představil nám ho.
0: Anyone here except us three who was in the Himalayas? No.
1: Je to ještě někdo, kdo kromě nás tří, kdo byl v Himalájích teď?
2: Halo, halo. One, two, one, two. Sridipna Magvana ki jai. My pranams to our Gurudev and to our parampara, Alakurji Siddhapit parampara.
1: Moje pranám našim Gurudevům a naší Siddhapit parampara.
2: To Avatar Purji, all the sannyasis, to all dear brothers and sisters.
1: Avatar Purji mu sannyasinům a všem drahým bratrům a sestrám.
2: So along with Avatar Purji, 1 month ago, this time we have been in the Himalaya.
1: Spolu s Avatar Purji jsme před měsícem byli v Himalajích.
2: Why? Why we went there?
1: Proč jsme tam šli?
2: Why people go to the mountains?
1: Proč lidé chodí do hor?
2: Because mountains are beautiful, full of nature, full of prana, less crowded, full of inspiration.
1: Protože jsou krásné, jsou plné prány, plné přírody, plné inspirace.
2: But
1: ale
2: there is no other mountain like Himalaya.
1: Nejsou žádné jiné hory jako Himalaje.
2: From the mythological point of view, it's the home place of Bhagavan Shiv and Mother Parvati.
1: Z pohledu mytologie je to vlastně domovina pána Bhagavána Šivy a matky Parvatiji.
2: Not only Kailash, but it's in Badrinath, it is in Gangotri area, it is in Amarnath, it is all over the Himalaya.
1: Nejen na Kailashu, ale i v Badrinathu, v Gangotri a všude v celých Himalajích.
2: And actually, if you see the name of Mother Parvati, that means the daughter of the mountains.
1: A když vlastně se podíváte na samotné jméno matky Parvati, to znamená dcera hor.
2: She has about 100 names.
1: Má asi 100 jmen.
2: And out of them, at least 10 are that she's the daughter of the mountains. Like, so this is Parvati, then Girija, Shailija, Shailaputra, Heimavati, and so on. So Parvatiji is from the mountains, from the Himalaya.
1: Z těch stovek alespoň 10 právě jsou spojeno s horami, ať už Parvatiji a další, které Niranjan jmenoval, to znamená, že ona je dcera hor.
2: I can't take too long. Avatar Purji was mentioning 2 days ago the very important thing that the rishis, munis, yogis, they go there for thousands of years, continuously, uninterruptedly.
1: A jak Avatar Purji zmiňoval, ty rishiové, jogini vlastně tam chodí a jsou tam přítomni neustále bez přerušení po tisíce let.
2: They make the sadhana, they make the tapasya, and their tapasya, it makes a samskara in the mountains. It's the vibration is there.
1: Dělají tam svoji sádanu, svoji tapasyu a ta jejich tapasya ta tam vytvoří tu samskáru, ta jejich vibrace tam zůstává.
2: It is like if you build a temple, you take the architecture of the temple, you build it, it's only a building.
1: Je to jako podobně, když stavíte chrám, když postavíte jenom tu stavbu, tak je to pořád jenom stavba.
2: When you make a pran pratishta, when the divine energy is given to the building, it becomes a temple.
1: A když ale tam proběhne prán pratišta, tak teprve potom se tam objeví ta božská energie a v tu chvíli je z té stavby chrám.
2: But it only remains temple if bhaktas go there, they do their worship. If pandits are there, they do the pujas and so on.
1: Ale zůstává to chrámem jenom, když tam přicházejí bhaktové, dělají tam své modlitby, i panditi tam dělají půdži a tak dále.
2: And so this is what is with Himalaya. Actually,

0: And also Pavitra, 2 days ago, Sister Pavitra from Salzburg, she was speaking.
1: A podobně to je Malajemi, před několika dny mluvila tady sestra Pavitra.
0: She said one very important sentence.
1: Řekla jednu důležitou větu.
0: When I left the Mana village and I came into these majestic mountains.
1: Když jsem opustila tu vesnici Mana, přišla do těch vznešených hor.
0: I felt like an ant.
1: Cítila jsem se jako mraveneček.
0: So when we feel so small.
1: Když se cítíme takhle malí.
0: That means we are full of humility.
1: Jsme
0: full of humbleness.
1: Pokory.
0: And when you are in the environment which is completely charged with the spiritual energy.
1: A když jsme v prostředí, které je úplně nabité duchovní energií,
0: then you can't but feel it.
1: Nejde nic jiného, že to cítíte.
0: So if a spiritually inclined person goes to Himalaya, he has to feel the spiritual input, the income which it brings
1: him. Duchovně otevřená osoba jde do Himalají, tak to cítí tu energii tam.
0: So even the big saints, big yogis, they go there, although they don't need, still they go there to receive more.
1: A tak i velcí jogíni, velcí světci tam chodí, i když to vlastně nepotřebují, přesto tam jdou, aby získali ještě víc.
0: So we basically followed the footsteps of our Gurudev, who Vishwaguruji, he went to Gangotri in 2014.
1: A tak jsme vlastně šli v postupách našeho Gurudeva Vishwaguruji, který šel ke Gangotri v roce 2014.
0: He was there early May, so the national park was still closed at that time. He could not proceed further to the mountains.
1: On tam byl v začátkem května, tak ten národní park ještě byl zavřený, takže nemohl potom jít ještě hlouběji do těch hor.
0: But I think Mangalpurji was there with Swamiji. Is it correct? In Gangotri 2014, yes, Mangalpurji was there.
1: A myslím, Mangalpurji tam se Swamiji v 2014 byla.
0: And that journey had to have some meaning for Gurudev because it was the only second time in his life that he shaved his head.
1: A ta cesta musela mít pro Gurudeva nějaký význam, protože to vlastně bylo jenom dvakrát v životě, kdy si oholil vlasy.
0: It was once when Holy Guruji took Mahasamadhi and then second time Gurudev did this in Gangotri.
1: Jednou to bylo poprvé, když vlastně Holy Guruji vstoupil do Mahasamadhi a podruhé právě na téhle cestě ke Gangotri.
0: So we were hoping to have a big group, but actually we were very small family gathering.
1: Doufali jsme, že budeme velká skupina, ale bylo to takové rodinné shromáždění.
0: Once again, thanks to Avatarji that he joined with his Indian group, because otherwise we could not organize it.
1: A děkujeme Avatarji, že se přidal s celou indickou skupinou, protože jinak bychom to nemohli zorganizovat.
0: On the way we visited the beautiful places of which are places of tapasya and of the places of sadhana, Rishikesh, Uttarkashi, Harsil, Gangotri and many others.
1: A po cestě jsme navštívili významná místa sádhany, tapasy, Rishikesh a tak dále.
0: Thanks to Avatar Purji's presence, we had everywhere the doors opened, so like in the aratis, we could sit in the front line and we could go directly to the temples and this and that was very helpful.
1: Díky Avatar Purjimu jsme všude měli dveře otevřené, mohli jsme chodit do všech chrámů, při modlitbách jsme seděli vepředu a tak dále, takže to byla velká pomoc.
0: But for example, when we came to the top destination of our trip to Tapovan, which is some meadow 4300 meters above sea level in the heart of Himalayas.
1: Ale když jsme došli do toho vrcholu té naší cesty na Tapovan, což je taková louka 4300 metrů vysoko v Himalájích.
0: There we met two sadhus who lived there permanently for last more than 15 years.
1: Potkali jsme tam dva sadhuje, kteří tam žijí trvale posledních asi 15 let.
0: And they live there 12 months in a year.
1: A žijí tam celých 12 měsíců do roka,
0: so
1: celoročně.
0: That means 6-7 months they are under snow.
1: A takže 6-7 měsíců jsou tam v tom
0: this
1: sněhu.
0: This one Swami Anand Saraswati, he said that for 6 months he does not go out of his gufa.
1: A ten jeden Swami Anand Saraswati říkal, že po 6 měsíců nevyjde ani z té své gufy.
0: And I have to say that as a bhakta, I was pleased how they accepted Avatar Purji, because there in the mountains, they're like the title of Mahamandaleshwar has a zero value.
1: A já jako bhakta jsem byl potěšen, jak přijel Avatar Purji, protože tam vysoko v těch horách nějaký titul Mahamandaleshwara nic neznamená. A tak by to mělo být.
0: No,
2: Mahamandaleshwar is just a title. I'm still the same Avatar Puri.
1: Je to jenom titul. Já jsem pořád stejný Avatar Puri, nic víc.
0: That's okay. That is Avatar Puri's humbleness.
1: To je jeho pokora.
0: But you know, when we come to the ashrams in Haridwar, in Rishikesh, certain protocol has to be followed.
1: It's the culture. Do ashramu v Haridwaru v Rishikeshi, tak tam prostě určitý protokol se musí dodržet. To je prostě součást kultury.
0: Sadhu samaj, that means the society of the sannyasins and sadhus.
1: Tak to chodí v sadhu samaj, což je ta společnost sadhu.
0: But up there in the mountains with these people who live there for 12 months a year, they are the masters. They are the one to whom we should bow, you know. But they were showing so much hospitality and humility. That was beautiful.
1: Ale ti, kdo žijí opravdu tam vysoko v horách, těch 12 měsíců do roka, to jsou ti sáduje, to jsou ti mistři a bylo krásné, že oni ukazovali tolik pokory a tolik přijetí.
0: Short diversion. We were expecting with our Indian organizer, with Rajuji, who many of you know him.
1: Krátká odbočka, my jsme tam byli s naším indickým organizátorem Rajujim, možná ho znáte.
0: How will be with Avatar Purji? How he will manage in the mountains? Because he's all the time either traveling in the car or sitting on the lectures.
1: A tak jsme si říkali, jak to Avatar Purji v těch horách zvládne, protože celou dobu buď to jezdí autem, nebo sedí na přednáškách.
2: And September is coming up. That's why now I'm practicing cycling and walking.
1: A blíží se září, tak já cvičím. Teď už mám rotopet a cvičím.
0: I don't know what is the reason. Was it the
2: maybe next is rock climbing? Who knows?
0: Okay.
1: Příště možná čeká nějaké šplhání na skály. Kdo ví?
0: So was it the lack of the internet signal and of the mobile, the lack of electricity? I don't know, but there was some atomic gear inside of Avatar Purji.
1: A tak nevím, jestli to bylo tím, že tam neměl signál, nebo že tam nebyl internet, ale možná měl v sobě nějaký atomový pohon.
0: So twice he fled away from us. He was always like 2 hours in front of the group.
1: Dvakrát nám úplně utekl, byl 2 hodiny napřed před skupinou.
0: And so now I'm coming to the point when he came up to the Tapovan and we would come 2.5 hours later, then he was in just in very simple dress and it was quite cold there. He had like less than a t-shirt he had on him.
1: On takhle vlastně přišel na ten Tapovan a my jsme se tam dostali až 2.5 hodiny po něm a on tam vyšel a byl takhle prostě oblečen, tak jak je oblečen teď.
0: And so one of these sadhus who never saw him before, he gave him a full dress, very nice warm dress, and he said, as long as you are in Tapovan, you keep it, you have it.
1: A jeden z těch sádů, který tam právě bydlel, mu dal krásný nový teplý oděv a říkal, dokud jste tady v Tapovanu, tak si ho nechte.
0: And perhaps it will, I think it is not visible in our documentary, but Avatar Purji was the only one who was every day taking bath in this ice cold water in the morning.
1: Nevím, jestli to bude na tom dokumentu, ale Avatar Purji byl jediný, kdo každý den tam jako se chodil koupat i do té ledové vody.
0: Not that we others do not know the rules of hygiene. No,
1: není
0: we
1: to
0: know.
1: Tak, že my ostatní nevíme, že je potřeba se mít.
0: But you know, if it is in the morning, sometimes we had minus 10 degrees.
1: Ale ráno někdy bylo minus 10 stupňů.
0: And the water actually is not accessible because it's below the ice, so you have to break the ice to come.
1: Nedostanete hned k vodě, protože zamrzla, musíte rozbít led.
0: So many of us the health was not the best, so somehow securing our health, we skipped the hygiene point.
2: I was still trying my best by forcing them every morning, but no success.
1: Někteří z nás na to nebyli zdravotně úplně dobře, tak jsme si kvůli ze zdravotních důvodů tu ranní hygienu někdy vynechali a Avatar Purji říká, já jsem je vždycky do toho nutil, ale nepovedlo se mi to.
0: Regarding health, none of us had it easy. Everyone had some smaller issues.
1: Co se týká zdraví, nikdo to neměl úplně jednoduchý, každý měl nějaké drobnější problémy.
0: Except Mahatapasvi Vikrambai.
1: Kromě Mahatapasvi Vikrambari.
0: Acha, acha, he's here. So

0: go back down. He said, no, my group is here, I stay here.
1: A my jsme ho nutili, aby šel do teplaté gufy, nebo aby se vrátil. On říkal, ne, moje skupina je teď tady.
0: The wolf pack.
1: Ta vlčí smečka.
2: So it was very beautiful experience, and we hope that we will have many experiences more like this.
1: A tak byla to krásná zkušenost, krásný zážitek, a doufám, že jich bude víc.
2: But on the other hand, you know, many of us cannot go.
1: Na druhou stranu mnozí z nás tam nemůžeme jít, nedokážeme jít.
2: It is the age, it
1: je to
2: is
1: věk,
2: the job, family, money.
1: Práce, peníze, rodina.
2: So don't worry. Gurudev never told us you have to go to Himalaya.
1: A nemějte obavy, Gurudev nám nikdy neřekl, že tam musíme chodit.
2: Gurudev is here and basically he is just one thought away. He's in the heart.
1: Gurudev je tady a je jenom jednu myšlenku od nás je v našem srdci.
2: Maybe person who calls Alak Purji from the bottom of the heart is closer to him than the one who goes to the cave.
1: Ten možná osoba, která se upíná k Alak Purjimu z hlubiny srdce, je k němu blíž než ti, kteří jsou v Himalájích.
2: So let's hope that documentary is there.
1: Doufejme, že ten dokument tam se promítne.
2: It is still warm because we completed just few minutes before this evening lecture.
1: Ještě teplý z výroby, protože jsme dokončili před pár minutami před přednáškou.
2: So if there are any mistakes, please forgive and
0: Surya Narayana Bhagavan ki jai. Surya Narayana. All of you, please come here that you can watch easily.
1: Pojďte and before, sem, ať to můžete vidět.
0: And before we start, I would like to invite our dear Mantra Devi. She has birthday today.
1: A než začneme, tak bych chtěl pozvat Mantra Devi, naši drahou Mantra Devi, která má dnes narozeniny. Happy birthday.

0: Now all of you don't need to go all the way far away. Now you are exactly where right position. Just turn around.
1: Nemusíte se vracet nikam daleko, jste tam, kde máte být, jenom se otočte.
0: Why to go all the way so far, far away again?
1: Proč se rozbíhat někam do dálky?
2: I should still say something. Mm-hmm. We did not comment. There was at the end. There was this arati at Harkipuri in Ganga arati.
1: Nezmínili jsme, co byli na konci. Tam bylo to arati, Ganga arati.
2: Actually, there are many holy rivers in India.
1: V Indii je vlastně mnoho svatých řek.
2: They say Ganga, Yamuna, Saraswati, Godavari, Kaveri, Sindhu. What did I forget? There are seven, no?
1: Všechny těchto hlavních sedm svatých řek.
2: And at the end of each river you find evening arati. And somewhere morning arati as well.
1: A u každé té svaté řeky vždycky se dělá večerní arati.
2: Because for them the river is a living entity. It's a divine entity and there is always a goddess behind with whom they interact.
1: A protože pro ně ta řeka je živoucí bytost, božská energie, vždycky je tam nějaká představu, nějakou bohyni, se kterou oni komunikují.
2: And so Ganga arati is very typical. Now in Rishikesh, for example, many years ago, you could normally attend the arati at the Triveni Sangam.
1: A to Ganga arati je tam velice běžné. V Rishikeshi jste mohli dřív ještě chodit na arati do Triveni Sangam.
2: But now there are six Ganga aratis going on in Rishikesh in the evening.
1: A každý večer v tom Rishikeshi je šest míst, kde se koná Ganga arati.
2: And it's not a fixed protocol. You go to one, you have one experience, you go to another one, you see a little bit different program.
1: A není to nějaký pevný protokol, když jdete na jednu, máte jiný zážitek, když jdete jinam, tak to vidíte trošku jinak.
2: But if you manage to join with that puja, with that worship, then you find out that it's living, that it's during that how the people are, how they are joyful. They understand the words, they understand the wisdom and there is a flow of energy during that puja.
1: Ale když se dokážete napojit na ten obřad, napojit na to, co se tam děje, tak vidíte, že je tam živoucí, že je to živoucí věc, že tam plyne ta energie. Ty lidé to prožívají s radostí a vnímáte tu energii.
2: When we went down to Haridwar, then Avatar Purji had to go quickly to Jadan, but he arranged for us that we could go to that Ganga arati, which was at the end of the documentary.
1: Když jsme byli v Haridwaru, tak Avatar Purji musel rychle odcestovat do Jadanu, ale zařídil pro nás, aby jsme právě mohli jít na to Ganga arati, které tam bylo pak vidět.
2: And we had no idea that it was a constellation which repeats one in 3 years.
1: A neměli jsme, ani jsme nevěděli, že je konstelace, která se opakuje jednou za 3 roky.
2: It was some Ekadashi in Purushottam month.
1: Bylo
2: so it's Ekadashi, extra months in the Hindu calendar.
1: V Purushottam měsíci, což je ten měsíc navíc v tom védském kalendáři.
2: And there was 50,000 people sitting there.
1: That's bylo tam, sedělo tam 50 tisíc lidí, ohromný dav.
2: And imagine if 50,000 people
1: 50 tisíc
2: if they join the prayer with a full enthusiasm. They came, many of them, they traveled thousands of kilometers to come there because of that.
1: Tisíce kilometrů cestovali, aby kvůli tomuhle arati. A představte si všichni ty lidé, když se s radostí spojí v modlitbě v arati.
2: So these are the things which you can experience only in India. I don't think that somewhere else you come across these.
1: Tohle to zažijete jenom v Indii. Myslím si, že nikde jinde na světě se s tímhle nesetkáte.
2: You can plan it if you go to Kumbh Mela or to some announced yagya. But you know, in India, that such things they happen just out of the blue.
1: A můžete si to naplánovat, když pojedete na Kumbh Melu nebo nějakou ohlášenou jagyu, ale v Indii se prostě tohle stává samo od sebe.
2: So although we had some program, some itinerary, what we will do, then many things which actually we experienced, they could not be planned and they were it was just a prasad. It's
0: exactly what we talk about. Go with the flow, be in the moment.
1: A tak sice jsme toho měli hodně naplánováno, ale většina těch věcí se prostě stala a byl to pro nás jako prasad. Avatar Puji říká, jak to říkáme, přijmi to, co přichází.
2: So then one experiences actually what is the guru kripa, you know, because we don't need miracles in the life.
1: A je to vlastně taková zkušenost, co to je guru kripa, my nepotřebujeme v životě zázraky.
2: We need protection, we need some ochranu, basic material comfort.
1: Základní materiální pohodlí.
2: And we need the touch of the divine. We need to know that we are connected, that there is something more than the ordinary life which we live.
1: Dotek božského, potřebujeme vědět, že jsme spojeni, potřebujeme vědět, že je něco víc než jen ten běžný život.
2: And in India it's a little bit more palpable, this principle.
1: A v Indii je tento princip prostě víc hmatatelný.
2: So once again thanks to Parampara that we could realize this dream which for a few years was somehow on the mind.
1: A tak děkujeme Parampara, že jsme mohli uskutečnit tenhle sen, který jsme měli na mysli už pár let.
2: And humbly requesting for prolonging the mercy that we can still make such trips again.
1: A pokorně prosím, aby ta milost, díky které tyhle ty cesty můžeme pořádat, pokračovala.
2: Now Avatar Purji is telling me that I should mention that next year we are planning Kailash and Mansarovar.
1: Avatar Purji mi napovídá, abych zmínil, že na příští rok plánujeme Kailash a Mansarovar.
2: Which theoretically should be at the end of the summer, but we still don't know because it has to match with the summer seminars and then
3: the potential plan is
0: summer seminar, then we go for a month India tour seminar with Kumbh Mela, then we come back and complete the seminar. I don't know where Himalaya he will put in, but
1: a ten plán je takový, že začneme letní semináře, potom odjedeme do Indie a tam budou indická taková pouť a Kumbh Mela a pak se zase vrátíme sem na semináře. Ty Himalaje, jak tam do toho budou pasovat, to ještě uvidíme.
2: We will see. We would like to go to Kailash few more times, so we just need to make it for the first time. That is the important step.
1: Ke Kailashi jezdit vícekrát, tak prostě důležité, aby na poprvé ta první cesta je důležitá.
2: We already have the itinerary, so it's like 15 or 16 days from Kathmandu to Kathmandu.
1: Už máme ten cestovní rozpis a je to 15 dní Kathmandu a zpátky do Kathmandu.
2: Some agencies they give you 7-day package or 10-day package. It is manageable.
1: Některé cestovní kalendáře dodávají jako

0: sedmidenní cestu nebo deseti, dá se to zvládnout.
1: They do not guarantee that you come alive back.
0: Ale negarantují, že se vrátíte živý zpátky.
1: Because we don't want only to go for darshan of Kailash, we also want to come back.
0: My totiž nechceme jenom dostat tam přijít na ten darshan Kailash, ale chceme se i vrátit.
1: And so in order to make it safe and also make it enough comfortable that we can really, because for most of us this will be if we go, then it will be a one in a lifetime opportunity.
0: A tak my chceme, aby to bylo jednak bezpečné a abyste si to také dostatečně užili, protože pro většinu lidí, kdo tam pojede, to bude jednou za život.
1: It will be costly, you can't avoid it, and it can be like 18 days or 19 days where you have it every year, no? Such a holiday.
0: Bude to drahé, bude to něco stát, tomu se nevyhneme, ale bude to nějakých 20 dnů a kdy bude ten příležitost.
2: How many of you are interested?
0: A tak pokorně, kdo o to má zájem.
2: Good.
1: Yeah, so we make it safe, like it's 2 days in Kathmandu, 2 days in Keirong, which is already in Tibet after the Nepal border. It's about 3,000 meters.
0: A tak my chceme, aby 2 dny jsme byli v Kathmandu, potom 2 dny v Tibetu a tak dále.
1: Then 2 days in Saga, which is already 4,000 meters. 2 days at Mansarovar, which is 4,600 meters.
0: A 2 dny ve 4,000 metrech, potom Mansarovaru, což je 4,600 metrů.
1: And then the kora of Kailash itself normally takes 3 days.
0: A ta kora kolem Kailáše normálně trvá 3 dny.
1: Or normally we say parikrama, no? In our language we say parikrama, that you go around the mountain.
0: Když obcházíte tu horu.
1: Which is 52 kilometers.
0: Je to 52 kilometrů.
1: So basically 2 days you have to walk 20 kilometers.
0: Takže každý den, 2 dny, každý den ujít 20 kilometrů.
1: And with the height, the minimum height is 4,700.
0: A je tam, začíná to na 4700 metrů.
1: And the maximum is 5650.
0: A nejvyšší bod je 5600 metrů nad mořem.
1: So then it requires both the proper acclimatization and as well as the fitness.
0: A tak to potřebuje, abyste se na to hodně aklimatizovali.
1: Because you have to walk these 20 kilometers in that
0: fit,
1: high altitude.
0: Protože potřebuje těch 20 kilometrů v té vysoké nadmořské výšce.
1: So that's why in order to make it sustainable and safe, then we go for the 15 days itinerary.
0: A proto, abychom to zvládli vůbec, aby to bylo zvládnutelné, proto jsme to rozprostřeli do těch 15 dnů.
1: So that's the plan for the next year.
0: A to je plán na příští rok.
1: And whoever would like to go there needs to have some recent, let's say within 3 years, experience of trekking in the mountains at least above the altitude of 3,500.
0: A kdo tam chce, měl by mít za poslední 3 roky nějakou zkušenost to, že byl někde už jako někde na nějaké túře v horách, alespoň 3,500 metrů nad mořem.
1: Does not mean that you need to go with us. That's not. You can go with anyone, but we have to keep safe of each member and as well as the group. So there will be some medical test for everybody, or let's say medical. You need to have the stamp of your doctor that you can go, and there will be such precautions.
0: Samozřejmě nemusíte jet s námi, můžete jet jakkoliv, ale pro bezpečnost jak vás, tak té skupiny, tam budou nějaké podmínky, jako že budete muset mít potvrzení od lékaře, že to zvládnete a tak dále.
2: But we all are practitioners of yoga and daily life, so we don't get old.
0: Ale my všichni cvičíme jogu v dnešním životě, takže nestárneme.
2: Modi, I feel old, that's a different problem. But...
1: So if anyone wishes, this September we also go to Alakpurji's cave and Devpurji's cave. Avatarpurji is also joining.
2: I'm joining Alakpurji, Devpurji I still did not confirm. It depends on my physical...
0: Tak v září pojedeme, máme na plánu cestu k Alakpurji a k Devpurji jeskyni, kde se připojí Avatarpurji. Avatarpurji říká, že Alakpurji ano a k Devpurji může to ještě záležet.
2: But I will let you know in time that you can plan your...
0: Ale dám vám vědět včas, aby jsme to naplánovali.
1: So if anyone is still considering, then it's still possible to process it.
0: A pokud tady někdo o tom uvažujete, tak máte ještě čas se připojit.
1: Thank you very much. Tridim Bhagavana Ki Jai.
2: You were also on the Himalayas, no, Simona?